0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: Ladíte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Tohle je Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 23. června. V den, který připomene jednu úžasnou dámu, která se téměř vznášela nad jevištěm. Let jejím životem ostatně připomíná román s všelijakými zápletkami, které trochu odvádějí pozornost od úžasu publika nad jejím uměním. Možná v dnešním ranním vysílání pochopíte, proč tomu tak bylo a stále ještě je. Přeji vám příjemný poslech.

Giuliano Carmignola nám předvedl, jak skvělým houslovým virtuózem je. Ve druhé části koncertu číslo 11 a dvor pro housle, smyčce a basso continuo Pietro Antenia Locatelliho. Slyšeli jsme také hrát soubor Venice Barocco Orchestra pod vedením Andrei Marcona. Jsou 4 minuty po 7. hodině, máme 23. června, úterý, a svátek slaví Zdeňka. My však oslavíme jinou dámu, Fanny Francisku Elslerovou, která byla vynikající tanečnicí, pocházela z Rakouska a oslovila publikum v mnoha zemích, a to svým krásným až romantickým vzhledem a pochopitelně především tancem. Její život však vydá ještě víc svědectví o tom, jaká osobnost se skrývala v této křehké dámě, a o tom si také povíme. Teď už ale budeme poslouchat píseň O sole mio Eduarda Di Capui.

Juan Diego Flores dospíval píseň Eduarda Di Capui O sole mio. Ach, mé slunce, tak možná tak si povzdechne ten, kdo má raději stín a chladnější počasí. Ach, mé slunce, tak si naopak výskne možná ten, kdo má rád třeba opalování a hlavně teplé počasí. Tak asi takové reakce uslyšíte doma, až vám řeknu, jaké bude počasí dnes v Praze. Bude polojasno nebo skoro jasno. Ovšem, možná se trochu zaradují i ti, kteří mají rádi trochu stínu, protože během dne může být přechodně až oblačno. Tak si vyberte. Určitě to bude podle toho, co nám slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr zanese na oblohu nad Prahu. Ale ty teploty, ty asi klapnou, protože by mělo odpoledne být mezi 27 až 29 stupni Celsia. Nyní se ale už zaposlouchejme do hudby Jana Křtitele Krumholce. Uslyšíme třetí část koncertu číslo 5B dur pro harfu a orchestr. Solo má Jana Bouška. Wow.

Dozněla třetí část koncertu číslo 5 B-dur pro harfu a orchestr Jana Křtitele Krumpolce. Solo měla Jana Boušková, doprovázela Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Máme 7 hodin 16 minut a za chvíli se rozezní hudba Patrika Doyla k filmu Jak se vám líbí. Předtím ještě informace o dopravě. Na Pražském okruhu na 12. kilometru směrem k Ruzini dochází k blokovému odbavování dopravy v tunelu Lochkov. Tam se zdržíte. A další zdržení na vás čeká i v Branické ulici kvůli opravě plynovodu. Je tam nastaven kyvadlový provoz.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl CZ.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu, tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku, tu, zboží si vyzvednu, rychlostí blesku, pum.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme hudbu, kterou stvořil Emmanuel Chabrier. Byla to zajímavá část opery Králem proti své vůli Slovanský tanec. Hrál ji symfonický orchestr Polského národního rozhlasu pod vedením Richarda Heymana a dohrál přesně v 7:30. A my se také jedné tanečnici budeme věnovat. Byla to rakouská baletka období romantismu Fanny Elsler. Co jiného může být krásnějšího v období romantismu než víla, která se vznáší nad jevištěm. Její život je nesmírně zajímavý, ale zajímavý je i její tatínek Johann Florian Elsler, který byl společně se svým bratrem Josefem zaměstnáni u knížete Esterházyho jako opisovači not Josefa Haydna. A Johann, tedy tatínek Fanny Elslerové, se nakonec stal Haydnovým komorníkem a sloužil u tohoto skladatele až do jeho smrti a byl prý i u ní přítomen. Ale už se věnujeme Fanny Elslerové, která už jako holčička se svojí o 2 roky starší sestrou chodila do divadla u Korutanské brány a cvičila se v tanci a vystoupila prý už před svými 7 lety.

Slyšeli jsme píseň francouzské skladatelky pozdního romantismu Mel Bonny, která byla i spolužačkou Claude Debussyho. Byla to ukázka z jejího písňového cyklu Trois Mélodies a nám zpívala píseň s názvem Řekl mi láska nebo Řekl mi amor Julie Rose a doprovázela ji Susan Manoff. Je 7 hodin 35 minut a my v romantismu zůstáváme, ale spíše u toho raného a u tance, protože právě v onom období oslovila mnoho diváků svým tanečním uměním Fanny Elsler, vynikající rakouská tanečnice, baletka, která byla vlastně na jevišti už od svých 7 let a společně se svojí sestrou tančili. Měli také dobré učitele, například se učili u Jeana Pierra Umera, ještě ve Vídni. Ale později, když už bylo 17, Fanny se společně se svojí sestrou vydali do Neapole a tam tančili. A Fanny se tam poprvé zamilovala. Měla poměr s Leopoldem, princem Salernským, dokonce tak žhavý, že ten nakonec vyústil v narození syna France. Ale princ se prý k tomuto synovi přihlásil a přispíval na jeho výchovu. A v Neapoli snad i začala úspěšná kariéra této mladé tanečnice. Jehlas se nesl o jejím umění až do Berlína a prý inspirovala Friedricha von Kenze pozoruhodnou vášní. Navštívila i Londýn a tam došlo k dalšímu zlomu v její kariéře. K jakému? To si povíme za chvíli. Po Saltarellu z Kercu třetí části smyčcového sextetu Ádor Nikolaje Rimského-Korsakova.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Nikolaje Rimského-Korsakova, jeho smyčcový sextet A dur nám v uších zněl. Díky Pavlu Hůlovi, Miloši Černému, Zbyňku Paďourko, Josefu Klusoňovi, Václavu Bernáškovi a Michalu Kaňkovi. My jsme slyšeli v jejich podání třetí část tohoto smyčcového sextetu. Je 7 hodin 42 minut a my se ještě jednou vracíme k uchvatné tanečnici počátku romantismu, která se narodila před 216 lety. Je to Rakušanka Fanny Elsler, která oslovovala diváky, kam přišla a kde tančila. Na různých místech i v Londýně. Ale nakonec strávila delší čas v pařížské opeře, kde byla angažována. A vedení opery dokonce angažovalo tuto tanečnici nejenom s úmyslem předvést divákům krásné taneční kreace, ale také chtěli vyvolat určitou kontroverzi mezi tanečnicí, která už byla angažována, to byla Maria Taglioni, a právě nováčkem Fanny Elsler, což se nakonec podařilo, ale především u novinářů a v myslích mnohých těch, kteří měli rádi klepy a drby. Je pravda ale, že Taglioni a Fanny Elsler byly odlišné tanečnice, zatímco Taglioni se vyznačovala lehkostí skoku a poskoku, Elsler se naopak vyznačovala precizností, s jakou předváděla malé rychlé kroky. A tak Taglioni mohla jen stěží konkurovat fascinaci nováčkem. Navíc Fanny Elsler si připravila pro diváky v pařížské opeře španělský tanec kačuča a vžila se do španělské povahy natolik, že byla nesmírně obdivována za to, jak představila tento tanec francouzským divákům. Domnívali se dokonce, že má nějaké španělské kořeny. A právě úspěchu tohoto tance vedl k tomu, že po ní požadovali další národní tance, aby ukázala rozdíl v povahách a ukázala také své taneční umění a herecké umění, jak se dokázala vžít do jednotlivých tanců. Kromě kačuči se proslavila i tím, jak tančila polku, krakověk i třeba tarantelu. Navíc to byla tato tanečnice, která předvedla jako první známá tanečnice ve Spojených státech amerických evropské taneční umění. Její život byl poměrně dlouhý a ještě zažila mnoho zamilování. Už jsme si vzpomněli na to první, ze kterého vyšel dokonce syn. Ovšem to je opravdu na delší povídání i na začtení se do romantického románu. My si teď připomeneme tuto tanečnici jednou taneční melodii, a to z baletu Giselle Adolfa Charlesa Adama. Uslyšíme druhou část a hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Dozněla ukázka z baletu Giselle Adolfa Charlese Adama. My jsme slyšeli, jak tuto taneční hudbu hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, vedený Ondrej Lemenátem. Za chvíli se zaposloucháme do duchovní skladby Františka Antonína Ignáce Tůmy. Uslyšíme Tédium z roku 1745. Zpívat nám budou Romana Kružíková, Pavla Radostová, Monika Jägerová, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka a Czech Ensemble Barok Choir pod vedením Terezy Válkové a hrát bude Czech Ensemble Barok Orchestra pod vedením Romana Válka.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
16: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Slyšeli jsme Te Deum Františka Antonína Ignáce Tůmy. Te Deum z roku 1745. Přednesli je Czech Ensemble Baroque Choir pod vedením Terezy Válkové, solisté Romana Kružíková, Pavla Radostová, Monika Jegrová, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka a také orchestr Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou Romana Válka. Máme 8 hodin, za chvíli se zaposloucháme do skladby Thomase Tollise, ale ještě předtím jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Pokud prezident Petr Pavel podá kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře kompetenční žalobu, bude se jí ústavní soud zabývat přednostně. Délku řízení však zatím odhadovat nelze. Vláda včera oznámila, že s palvovou účastí nepočítá. Prezident avizoval, že se v takovém případě obrátí na ústavní soudce. Vyjádření prezidenta zveřejní jeho kanceláře dnes v 10 hodin dopoledne. Britský premiér Keir Starmer včera oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní lejbristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce. Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování 7. předsedy vlády za posledních 10 let. Organizátoři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes oznámí, jaké hvězdy přislíbili letos svou účast na jeho jubilejním 60. ročníku. Festival od 3. do 11. července uvede přes 130 celovečerních raných a dokumentárních snímků. Z toho 37 v soutěžních sekcích hlavní a proxima a nesoutěžní sekci zvláštní. Sekce Horizonty uvede 55 filmů z aktuální sezony světových filmových festivalů. Dnes bude v České republice jasno až polojasno a kránu se budou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty dnes očekáváme, že se budou pohybovat mezi 19 až 14 stupni Celsia. Ovšem ty nejvyšší se mohou opět dostat až ke 30. Na horách bude kolem 25 stupňů Celsia. To je ze zpráv 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do skladby, kterou zkomponoval Thomas Tollis, a my uslyšíme, jak jej zaspívá sbor The Tollis Chorus, a bude to skladba A New Commandment.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu Thomase Tallise New Commandment, dozněla 8:05 a nás za chvíli čeká setkání s klavírním uměním Aleny Hönigové. S jejím hráčským uměním nám se seznámí, ale nejenom ona. Doprovodí totiž i orchestr Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy, a to ve třetí části koncertu pro klavír a orchestr S-dur Jana Josefa Reislera. Než však uslyšíme tyto tóny, jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. V Branické ulici narazíte na kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli opravě plynovodu. Další omezení na vás čeká na Pražském okruhu. Až do 10:00 je hlášeno blokové odbavování dopravy v tunelu Lochkov směrem k Ruzyni. Buďte opatrní také na Kunratické spojce, tam je hlášena zvěř na vozovce a tvoří se kolony. A stejně tak buďte pozorní na jižní spojce, tam je hlášena nehoda kamionu.

0: Alena Hönigová nám dohrála solo ve třetí části koncertu pro klavír a orchestr S-dur Jana Josefa Resslera. Hrál nám orchestr Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy. Nyní máme na programu hudbu filmovou a zaposloucháme se do hudby, která doprovázela snímek Jurský park z roku 1993. Možná jste slyšeli v tomto filmu také zvuky zvířat a ty byly vytvořené především kombinacemi z několika druhů zvířat, například brachiosaura. Tak jeho zvuky byly využity ze zvuků velryby a osla. Dilophosaurus, tak ten promlouval k divákům, respektive vřískal k divákům zvuky složenými ze zvuku labutě, orla, křestíše a vřešťana. A raportní mláďata zas mluvili, nebo chcete-li spíše, vyluzovali zvuky, které byly složené ze zvuků mláďat sov a lišek. Ovšem John Williams použil pro hudbu k filmu Jurský park zvuky klasických nástrojů. Skvěle ale dokázal využít jejich možnosti a vytvořil tak dokonalou, adekvátní atmosféru dobrodružného filmu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme ukázku z opery Kouzelná flétna. Árii Sarastra nám zpíval László Polgár, vynikající maďarský basista, který se proslavil zejména mozartovskými rolemi. My jsme si připomněli jeho hlas i díky tomu, jak pěkně nahrál zmíněnou skladbu Wolfganga Amadea Mozarta s doprovázejícím orchestrem, který byl orchestrem maďarské státní opery pod vedením Jánuše Kováče. Je přesně 8:30 a to je čas pro další skladbu ranního vysílání Rádia Klasik Praha. Nyní první části koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Zaposloucháme se do sóla Andrew von Ojena a také za to bude moci jeho krásné klavírní solo, že bude skvěle podpořené doprovázejícím orchestrem PKF Prague Philharmonia.

Slyšeli jsme solo Andrew von Ayena za doprovodu Prague Philharmonia pod vedením šéfdirigenta Emanuela Vioma. Slyšeli jsme tak v jejich podání první část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Tato skladba dozněla 5 minut před 3:15 a my se teď zaposloucháme do romance Henrika Věňavského.

0: klipu pouze instrumentální a uslyšíme jedno pěvecké solo. Zaspívá je Jakub Josef Orlinsky, vyhledávaný současný kontratenor. Ten nahrál před 3 lety album Beyond a na něm se zaměřuje převážně na italský repertoár 17. století. A právě v tomto století působil také málo známý římský skladatel Capellini. My od něj uslyšíme jednu krásnou tarantelu Kdo chce, aby se srdce radovalo. Zpívat bude Jakub Josef Orlinsky za doprovodu vodu souboru Il Pomodoro.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu.

0: zdarma.
1: Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ladíte Klasik Praha.

To byla ukázka z díla Jeana Frances. My slyšeli první část jeho Musique de cour. Hrál nám Roman Novotný na flétnu, Jiří Pospíchal na housle a Ivo Kahánek ovládal klaviaturu na klavíru. A to skvělým způsobem jako ostatní hráči. Georges Bizet, to už je autor další skladby, tentokrát už poslední v naší ranní nabídce. Třetí část jeho svity číslo 2 Arlézanka nám zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Pavle de Špalia.

0: Dozněla třetí část svity číslo 2 Arle Zanka Jorge Bizeta. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Pavla Dešpalia a dohrál těsně před 9. My se teď už dostáváme do části, která je vyhrazena dopolednímu vysílání, neboť je krátce po 9. hodině. A dopoledním vysíláním vás pravidelně provází Ondřej Fischer. Filip Sichra se tedy loučí a přeje vám pěkné úterý.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 6 minut po 9. hodině 23. června. Svátek dnes slaví Zdeňka a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě začalo touto pomalou částí ze symfonie číslo 4 F-dur Františka Xavera Richtera, což byl autor přelomu baroka a klasicismu, rodák z moravského Holešova. No a jeho hudbu nám teď hrál finský soubor Helsinki Barok Orchestra pod vedením Apo Häkkinena. Soubor, který jste mohli letos slyšet třeba i tady v Praze na festivalu Pražské jaro. Co nás v této hodině čeká, tak zazní třeba hudba filmová, hudba Ervína Schulhoffa, Antonína Dvořáka, Gustava Mahlera, také francouzského barokního skladatele Marana Maréze, ale dojde třeba i na operetu. No a samozřejmě nám zahrají vynikající interpreti, včetně České filharmonie. Uslyšíme třeba také zpívat Jonase Kaufmana a sopranistku Kristin Opolais, rovněž členy rodu Kajkenových, což je tedy rodina z Belgie, věnující se především staré hudbě, a třeba také mladý český soubor Krása kvartet. To vše tedy bude na našich vlnách k slyšení ještě před 10. dopolední. No a teď nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne, tentokrát s hudbou Richarda Wagnera.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Blíží se léto, čas, kdy třeba také probíhá tradiční festival letní slavnosti staré hudby v Bayreuthu v Německu. Letos to bude jubilejní 150. ročník. No a právě Wagnerově hudbě je také věnována rubrika Novinka týdne, protože koncem května na labelu Delos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočili uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s dalaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024, ale nahrávka však vychází až letos, a to tedy jednak v souvislosti se zmíněným výročím prvních hudebních slavností v Bayreuthu v roce 1876, kdy byl cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě právě před 150 lety, ale také je letos 125. výročí orchestru, který na této nahrávce účinkuje, tedy právě dalaských symfoniků. Českého posluchače jistě zaujme, že v roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu, tedy v opeře Zlato Rýna, slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. A není také bez zajímavosti, že projekt i produkoval člověk s českým příjmením, mnohonásobný držitel ceny Grammy, americký zvukový inženýr a producent jménem Derek Sobotka. Jako hudební ukázku vybíráme scénu z opery Zlato Rýna, kde v roli Logeho slyšíme právě Štefana Margitu. Postavu Wotana bude zpívat basbaritonista Mark Deleven. No a dalaské symfoniky tedy na této nové nahrávce diriguje Fabio Luisi.
3: Endlich Loge! Eintest du so, die

analoges Kunst.

Tak to byl úryvek z Wagnerovy opery Zlato Rína z nové nahrávky z Dallasu, kterou natočil italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem. Je to tedy kompletní živá nahrávka všech čtyř oper tohoto Wagnerova cyklu. No a také jste mohli v této ukázce z opery Zlato Rína tedy slyšet československého pěvce, tenoristu Štefana Margitu v roli Logeho, což je jeho, řekněme tedy, erbovní role, kterou nedávno stvárnil i tady v Praze. No a spolu s ním ještě zpíval jako Votan basbaritonista Mark Deleven, dallaské symfoniky tedy řídil zmíněný Fabio Luisi a o této nové nahrávce Prstene Nibelungova, která vychází letos u příležitosti 150. výročí premiéry kompletního cyklu na prvních hudebních slavnostech v Bayreuthu v roce 1876, tak více se můžete o tomto albu dočíst samozřejmě i na našich webových stránkách. Jak jsem už avizoval před chvílí, zahraje nám v této hodině našeho vysílání i mladý soubor Krása kvartet, což je tedy smyčcové kvarteto, které vydalo v loňském roce album s velice pozoruhodnou dramaturgií. Natočili skladby meziválečných autorů jako Ervina Schulhoffa, Hanse Krásy, jehož jméno mají ve svém názvu, a také Karla Ančerla. Album se jmenuje Youth, neboli Mládí. No a my si teď od Ervina Schulhoffa poslechneme první část jeho Divertimenta pro smyčcové kvarteto.

Tak to byla hudba Ervina Schulhoffa z jeho hravé skladby Divertimento pro smyčcové kvarteto. Jsme poslouchali úvodní část v podání souboru Krása kvartet. Ukázka z jejich loni vydaného alba, kde kromě skladeb Ervina Schulhoffa najdete i díla Hanse Krásy a dokonce také Karla Ančerla. No a my pokračujeme teď v našem vysílání hudbou filmovou. Bude to David Arnold a téma, které složil pro bondovku s názvem Casino Royale. Konkrétně se toto téma jmenuje City of Lovers, neboli Město milenců. No a po této filmové hudbě se pak zase ke klasice vrátíme třeba také s jedním ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Zazní i francouzské baroko nebo hudba Gustava Mahlera. Už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

To byl energický furiant, tanec, který měl ve velké oblibě Antonín Dvořák, charakteristický střídáním metra, který Antonín Dvořák také využil ve svých slovanských tancích v první řadě jako osmé číslo tohoto cyklu. No a my jsme tento furiant G-moll teď poslouchali z nahrávky Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze pod taktovkou Vladimíra Válka. Dále nás čeká francouzské baroko, bude to skladatel Maran Maré, poslechneme si rondo z jeho svity A-moll a budou nám hrát vynikající hráči na historické nástroje. Na violi da gamba zahrají Wieland Kaiken a Kaori Uemura a na čembalo Robert Konen na této nahrávce.

0: Dvě minuty po půl desáté na Klasik Praha zazněla teď hudba francouzského barokního skladatele Marana Maréze. Na violi da gamba hráli Wieland Kaiken a Sigiswald, pardon, tedy ten tam nebyl, ten to je jeho bratr, ale tady byl Kaori Uemura na druhou violu da gamba. No a na čembalo hrál Robert Conen. Maran Maré to byl tedy francouzský skladatel barokního období, také vynikající gambista, který působil ve Versailles na dvoře Ludvíka 14. No a pokud máte rádi starou hudbu, tak třeba dnes od 19 hodin můžete poslouchat tady na Klasik Praha pořad Hudba v miléniu. Jehož hostem dnes bude ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefína Matyášová, se kterou jsme si povídali o programu letošního 27. ročníku, který bude čítat celkem 7 koncertů a který můžete tady v Praze navštívit mezi 16. červencem a 5. srpnem. Tak pokud se chcete dozvědět více o tomto festivalu, můžete dnes od 19 hodin poslouchat pořad Hudba v miléniu a naše dopolední vysílání teď pokračuje hudbou Gustava Mahlera. Bude to 4. symfonie G-dur a její 4. část z nahrávky České filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova. A také v této větě je zpívané solo, které nám zaspívá sopranistka Chen Rice.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

Česká filharmonie hrála pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova hudbu Gustava Mahlera. Byla to čtvrtá část Mahlerovy čtvrté symfonie, nahrávka vydaná v rámci kompletu nahrávek všech Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a Semjona Byčkova. Tato čtvrtá věta také obsahovala tedy vokální part, který zpívala sopranistka Chen Reis. Byl to text z Mahlerova oblíbeného tedy cyklu Chlapců v kouzelný roh. No a pokud chcete slyšet českou filharmonii naživo, tak příležitost bude už zítra 24. června na Hradčanském náměstí, a to dokonce zdarma, protože tam tedy proběhne tradiční open air koncert České filharmonie na závěr sezóny, kde zazní tentokrát americký program a solistou bude klavírista Marek Kozák. No a nás dále čeká operetní hudba Johanna Strause mladšího, předehra k operetě Netopír v podání chicagských symfoniků.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
5: Jsme Klasik Praha.

O Suave Fanciulla, duet Rodolfa a Mimi z Pucciniho slavné opery Bohema, dozněl teď na rádiu Klasik Praha 9:58. Tento milostný duet nám zpívali dva skvělí pěvci, sopranistka Christine Opolais a tenorista Jonas Kaufmann, oba za doprovodu italského národního orchestru Akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána. No a dále ještě hudba Georga Filipa Telemana, německé baroko, které nám také zahrají němečtí hudebníci, berlínští barokní solisté a houslista Rainer Kussmaul. Bude to tedy první část Telemanova houslového koncertu E-dur. Posloucháte rádio Klasik Praha.

Je 9:05, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, no a toto byla hudba Aloise Háby, skladatele, který se proslavil zejména svou čtvrttónovou hudbou a hudbou s dalšími mikrointervaly, nicméně toto byla skladba tedy pro běžný půltónový klavír. Ukázka ze skvělého alba s dílem Aloise Háby pro půltónový klavír, které natočil pianista Miroslav Beinhauer, vyšlo v loňském roce u Suprafonu a toto konkrétně tedy byl valčíkově stylizovaný tanec s názvem Boston z Hábova cyklu 4 moderní tance. Teď nás čeká opět tedy něco svižnějšího, bude to předehra ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Tentokrát vybíráme klasickou nahrávku České filharmonie a dirigenta Zdeňka Košlera.

Na Rádiu Klasik Praha zazněla teď předehra ke Smetanově opeře Prodaná nevěsta, a to z klasické nahrávky dirigenta Zdeňka Košlera a České filharmonie, která tedy patří k nejznámějším nahrávkám této opery. Na Prodanou nevěstu nemusíte jít pouze do divadla, ale můžete si třeba zajít také na open air provedení této opery na konci srpna na zámku Liteň, kde tedy bude Prodaná nevěsta koncertně uvedena v podání interpretů jako Kateřina Knižíková, Daniel Matoušek, Adam Plachetka, ten bude poprvé zpívat Kecala v této koncertní verzi, a ještě řada dalších českých pěvců se tam představí za doprovodu orchestru a sboru Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry. Bude to tedy na zámku Liteň, což je místo spojené s legendární sopranistkou Jarmilou Novotnou, 29. srpna od 20 hodin. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď hudbou Joela Frederiksena, respektive to bude interpret skladby, kterou ovšem napsal raně barokní autor Giulio Caccini. Joel Frederiksen, to je basista a loutnista, kterého český posluchač může dobře znát třeba i z některých tuzemských festivalů, na kterých už vystoupil. Například letos se opět vrátí na festival Lípa muzika. No a my tedy v podání tohoto pěvce a loutnisty a jeho souboru Ensemble Phoenix z Mnichova teď uslyšíme Caccinyho skladbu, která se jmenuje Kimi Komfortajme, neboli Kdo mě utěší. Je to píseň pocházející z Caccinyho sbírky Le nuove musique, neboli Nové hudby, přestože nová už tato skladba opravdu věru není, vyšla v roce 1602.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
14: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
15: A jak to děláte?
14: Jednoduše, jsme Siegel.
16: www.siegel.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před 10:30, je úterý 23. června, posloucháte dopolední vysílání hudebního rádia Klasik Praha a toto byla hudba Richarda Wagnera. Vyslechli jsme teď energickou předehru ke třetímu dějství jeho opery Lohengrin, která je tedy inspirována středověkými legendami o svatém králu. Pokud máte rádi Wagnerovu hudbu, tak jeho opery samozřejmě tvoří jako tradičně náplň tradičních letních hudebních slavností v Bayreuth, které proběhnou i letos a dokonce slaví výročí, a to 150 let od prvního ročníku tohoto nejstaršího dosud fungujícího festivalu klasické hudby na světě, který se poprvé konal tedy v roce 1876 v divadle, které Richard Wagner nechal vybudovat speciálně pro své vlastní opery. No a podrobný program najdete na webu bayreuther-festspiele.de, je to nedaleko za hranicemi. Tentokrát tam zazní nejen hudba Richarda Wagnera, ale výjimečně i jiných autorů, například 9. symfonie Ludwiga van Beethovena. No a my pokračujeme v našem dopoledním vysílání teď hudbou Petra Iliče Čajkovského, bude to takzvaný ruský tanec z jeho baletu Labutí jezero. Solistou na housle v této verzi bude Nemanja Radulovič, kterého doprovodí německý symfonický orchestr Berlín.

To byla energická hudba Petra Iljiče Čajkovského, takzvaný ruský tanec pocházející z Čajkovského nejhranějšího baletu Labutí jezero. Na housle hrál Nemanja Radulovič, doprovázený německým symfonickým orchestrem Berlín. Teď opět něco poklidnějšího, důstojný klasicistní menuet ze symfonie Esdur skladatele Antonia Rossettiho bude nám hrát litevský komorní orchestr z Vilniusu a k solovým houslím se pak ještě zase vrátíme za pár minut, třeba také s hudbou Richarda Strause, od kterého si poslechneme první větu z jeho raného díla houslového koncertu D-moll. A dojde už v nejbližších minutách třeba také na Sibelia, Verdiho nebo Holsta, tady na frekvenci 98,7.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: roier.cz. Co to je?
3: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
2: A kde je háček?
3: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
4: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
5: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Pozor, velká slevová akce vtedy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
12: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
17: Posloucháte Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha teď 4 minuty před 11. dozněla tato hudba Richarda Strause, který v pouhých 18 letech napsal tento houslový koncert D-moll, dnes poměrně zřídka hrávaný, možná i pro svou poměrně vysokou technickou náročnost. No a první část tohoto houslového koncertu Richarda Strause nám teď hrál solista Reno Capison, doprovázený vídeňskými symfoniky, které dirigoval na této nahrávce vydané v loňském roce český dirigent Petr Popelka. Před 11. hodinou ještě hudba Jeana Sibelia, poslechneme si první část z jeho skladby pro smyčcový orchestr, která se jmenuje Svita Rakastava, přičemž Rakastava tedy finsky znamená milenec nebo milenka, těžko říci, protože ve Finsku, jak známo, nepoužívají rody. No a my tuto Sibeliovu skladbu uslyšíme v podání komorního orchestru Vox Artis.

0: Je minuta po 11. Toto byla hudba Jeana Sibelia, první část jeho svity zvané Rakastava pro špičkový orchestr. Tím orchestrem, který nám tuto hudbu hrál, byl komorní orchestr Vox Artis. No a dále svižná skladba Gustava Holsta bude následovat také pro špičkový orchestr. Finále z jeho svity St. Paul's Suite, v němž využil skladatel i nápěvy různých anglických lidových písní a tanců, a hrát nám bude londýnský komorní ansámbl Concertante.
1: Ladíte Klasik Praha.

Je 11:05, slyšeli jsme teď závěrečnou část svity pro smyčcový orchestr zvané St. Paul's Suite anglického skladatele Gustava Holsta. Skladba původně určená pro žákovský orchestr na škole svatého Pavla, kde Gustav Holst působil. No a nám také tuto hudbu hrál londýnský komorní ansámbl, který se jmenuje Concertante. A jak jste mohli slyšet, Holst využil v této skladbě i například nápěv známé lidové písně Greensleeves a nebo energický tanec zvaný Dargason. Teď budeme poslouchat sbor z Verdiho opery Nabucco, je to možná vůbec nejslavnější operní sbor na světě, sbor Va Pensiero ze třetího dějství této Verdiho opery na biblický námět. No a na nahrávce uslyšíme orchestr a sbor slavného milánského divadla Teatro alla Scala pod taktovkou dirigenta Claudia Abada.

Je necelých 10 minut po 11. Posloucháte Radio Klasik Praha. No a právě teď dozněl operní sbor z pera Giuseppa Verdiho, který jste určitě poznali. Slavný sbor Vapen Siero z opery Nabucco, z jejího třetího dějství. Na nahrávce jsme slyšeli orchestra a sbor slavného milánského divadla Teatro alla Scala. No a dirigentem byl rovněž legendární Claudio Abbado. Mimochodem Teatro alla Scala, respektive orchestr tohoto milánského divadla, bude také letos zahajovat festival Dvořákova Praha, tedy Filharmonia della Scala zahraje pod taktovkou Ricarda Šajího na zahajovacím koncertě v Rudolfinu 5.9. a solo na violončelo v Dvořákově, tedy violončelovém koncertu H-moll, zahraje tedy violončelistka jménem Julia Hagen. No a nás dále čeká teď hudba filmová. Dario Marianelli, italský filmový skladatel, a hudba, kterou složil pro film s názvem Atonement, neboli Pokání, tedy filmové zpracování stejnojmenného románu. No a pak ještě hudba Gabriela Forého, Modesta Mussorgského a mnoha dalších zazní tady na frekvenci 98,7 už v nejbližších minutách.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: 每一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Rádiu Klasik Praha 9 minut před 11:30 zazněla teď tato uvertýra ze světy Masky a Bergamasky od francouzského skladatele Gabriela Forého. Hrál nám newyorský komorní orchestr Orpheus, hrající bez dirigenta. No a teď nás čeká hudba Johna Tevenra, skladatele, který tedy byl řazen k takzvanému duchovnímu minimalismu. Byl to autor 20. století a my si poslechneme jeho meditativní sborovou skladbu na slova básní Williama Blakea, která se jmenuje The Lamp neboli Jehně, a zpívat nám bude britský sbor Tenebrae vedený Nigelem Shortem.

Je 5 minut před 11:30, toto byla meditativní skladba anglického autora Johna Tevenra pro smíšený sbor s názvem The Lamb, neboli Jehně, na slova stejnojmené básně Williama Blakea. Zpíval nám sbor Tenebre pod vedením Nigela Shorta. No a teď si poslechneme skladbu Modesta Petroviče Musorgského, která je inspirována aktuálním obdobím roku, protože její program je založen na lidových pověstech o sabatu čaroděj nic během svatojánské noci, což bude tedy v noci z dneška na zítřek. No a skladba se jmenuje Noc na Lysé hoře, přičemž tedy samozřejmě není myšlena ta Lysá hora v Beskydech. Tuto Musorgského ponurou symfonickou báseň nám zahraje německé těleso Gürzenich Orchester Köln z Kolína nad Rýnem, a to v původní podobě z roku 1867, která za autorova života nebyla nikdy veřejně provedena. Skladatel pak ještě skladbu pracovával, takže my ji uslyšíme jaksi v této starší verzi. Dirigovat bude Dmitrij Kitajenko, no a pak ještě před 12. hodinou třeba také hudba Johanna Ludviga Bacha, Leonarda Bernsteina a nebo zajímavý nástroj jako brumle. To vše zazní v našem vysílání tady na frekvenci 98,7 už v nejbližších minutách.

Je 11:30 a toto byla symfonická báseň Noc na Lysé hoře, slavné dílo Modesta Petroviče Musorgského, který tedy tuto skladbu napsal inspirován lidovými pověstmi o sabatech čarodějnic, o svatojánské noci, tedy 23. června v noci na zítřek, což bude tedy právě dnes. No a tato Musorgského symfonická báseň Noc na Lysé hoře zazněla ve své původní podobě z roku 1867 v podání německého Gürzenich orchestru z Kolína nad Rýnem pod taktovkou Dmitrije Kitajenka. Dále pokračujeme teď nahrávkou, která vyšla v loňském roce. Je to zajímavá nahrávka souboru Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Natočili Requiem d-moll skladatele Jana Zacha, což byl pozdně barokní skladatel, který pocházel ze vsi Dechtári u Jenštejna nedaleko Prahy. Pak navštívil třeba také Itálii a Rakousko a stal se kapelníkem v Mohuči. No a nám tedy Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla teď zahraje a zaspívá úvodní introdukci z tohoto jeho Requiem d-moll.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Máte naladěno rádio Klasik.

To byla energická jazzem a latinskoamerickými rytmy ovlivněná hudba Leonarda Bernsteina. Poslouchali jsme konkrétně část z jeho baletu nazvaného Fancy Free, což se do češtiny překládá jako nezadaní. New Yorkskou filharmonii řídil na této nahrávce sám skladatel. No a dále tu mám po této živelné hudbě něco pomalejšího. Smutná arie Mein Jesus ware tot, velikonoční, která pochází z jedné z kantát Johanna Ludwiga Bacha. To byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha, který působil jako kapelník v Meiningenu, a Johann Sebastian jeho kantáty dokonce opsal a prováděl je v Lipsku. No a my si poslechneme tedy tuto hudbu Johanna Ludwiga Bacha v podání souboru kapela Solercia, který kompletní kantáty tohoto skladatele natočil na letos v lednu vydané album. Solo bude zpívat sopranistka jménem Kerin Tini.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli tuto árii Mein Jesus war tot, pocházející z jedné z kantát Johanna Ludvika Bacha, bratrance Johanna Sebastiana Bacha. Zpívala nám sopranistka Karin Tini, což je pěvkyně, kterou jste mohli třeba v dubnu slyšet i tady v Praze. Vystoupila v Lobkovickém paláci s kolegiem Marianum. No a na této nahrávce, vydané v lednu, ji doprovázel ansámbl kapela Solercia. No a před 12. hodinou ještě v našem vysílání zazní neobvyklý solový nástroj, a sice brumle. Pro nezvyklé solové nástroje velice rád psal rakouský klasicistní skladatel Johann Georg Albrechtsberger, který je také autorem tohoto koncertu pro brumly, mandoru a orchestr. Bude to jeho první věta a solistu na brumly Fritze Mayera doprovodí Mnichovský komorní orchestr.

0: Krátce před polednem dozněla hudba pozoruhodného klasicistního skladatele, který se jmenoval Johann Georg Albrechtsberger. Byl to jeden z učitelů Beethovena i Reichy, přítel Haydna a Mozarta, a velice rád psal koncerty pro různé zvláštní nástroje. Například tedy napsal koncerty pro altový trombon, mandolu a další zvláštní instrumenty, no a také pro brumly. Pro tento nástroj napsal dokonce 7 koncertů a my jsme slyšeli teď první větu z toho nejznámějšího z nich v podání solisty na brumly Fritze Mayera a Mnichovského komorního orchestru. Byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního vysílání. Tím odpoledním vás bude provázet kolega Ivan Lask, který se vám už za okamžik přihlásí od mikrofonu v našem studiu na Smíchově, a od téhož mikrofonu se loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké úterý, třeba ve společnosti našeho vysílání, a slyšet mě ještě dnes od 19 hodin také můžete v pořadu Hudba v miléniu, kde si budeme o letošním ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby povídat s jeho ředitelkou Josefínou Matyášovou. No a jinak v živém vysílání se tedy těším opět na slyšenou zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hudbou domácího českého autora Antonína Dvořáka, totiž jeho finále sonatinou pro housle a klavír G-dur, začal odpolední program Rádia Klasik Praha s Ivanem Dlaskem. Já vás moc zdravím, přeji vám dneska třeba i příjemnější vycházku, protože teploty nebudou přece jenom tak vysoké jako v těch uplynulých dnech a ještě samozřejmě doplním interprety té první skladby Jiří Vodička housle a David Mareček klavír. A už jsme u programu té první odpolední hodiny, ke které vás teď zvu, ať už to bude za chviličku Largo koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova, které si určitě užijete, a nebo hudba Leoše Janáčka, Andreho Mancínyho či Friderika Chopina, od toho Polonéza a Zdur, a téměř v závěru hodiny taky Beethovenův koncert pro housle a orchestr D-dur. Ještě jednou krásný den, příjemné odpoledne v úterý 23. června.

Skončila pomalá část Largo koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-moll Sergeje Rachmaninova. Tato nahrávka vznikla od Lukáše Vondráčka, vynikajícího českého klavíristy, který se spojil se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Ten řídil Tomáš Brauner. Za chviličku se rozezní slavná symfonieta Leoše Janáčka, státní filharmonie Brno, kterou bude řídit František Jílek, zahraje první část Allegretto. A v téhle souvislosti teď připomenu také, že letošní ročník festivalu Janáček Brno se bude konat od 13.10. do 17.11., tedy od října. Od poloviny října do poloviny listopadu. Je to už 10. mezinárodní operní hudební festival, který je samozřejmě v Brně, protože Brno je město neodmyslitelně spjaté se životem a tvorbou Leoše Janáčka. Stane se centrem světové hudby a Janáčková hudba věnovaná právě městu Brnu, jeho symfonieta, zazní i teď.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například z Čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Poznali jste snídaní u Tiffanyho a právě z tohoto filmu s hudbou Henryho Mancinio taky slavnou píseň Moon River, měsíční řeku, která je známá i tedy ve verzi zpívané v některých případech, ale my jsme ji slyšeli jako orchestrální skladbu. A nevím, jestli budete znát hudebního skladatele Michala Nejtka. Tomu je totiž věnován dnešní večerní koncert bez smokingu se začátkem ve 20 hodin. O samotném Michalu Nejtkovi vám víc slov řekne moje kolegyně Martina Klausová před začátkem tohoto pořadu a vy se pak stanete svědky nahrávky, na které budou účinkovat Tiburtina Ensemble, Vladimír Javorský obstará mluvené slovo a taky Ivana Uhlířová, takže se máme na co těšit dnes večer ve 20 hodin v tomto mimořádném koncertu bez smokingu na rádiu Klasik Praha. Teď je tu klavírní hudba Friderika Chopina, jeho Polonézu a Zdur. Opus 53 zahraje klavírista Jevgenij Kysin.

Staré tance a árie pro loutnu zpracoval Ottorino Respighi a zvolil si do své svity i dílo, které napsal Simone Molinaro, Ballo detto il Conte Orlando. Zahrál Bostonský symfonický orchestr, který řídil Seiichi Ozawa. Interprety té následující skladby budou čeští umělci, houslista Jan Talich mladší a Talichův komorní orchestr. Začíná třetí věta rondo koncertu pro housla a orchestr D-dur Ludvíka van Beethovena.

0: Připomenu ještě jednou interprety části Rondo koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludvíka van Beethovena, Jan Talich mladší housle a Talichův komorní orchestr.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz
4: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

Oboista Albrecht Mayer a New Seasons Ensemble, který řídil Matthias Menius, dokončili druhou větu koncertu pro hoboj a orchestr D-moll Alessandra Marcella. Za chvíli bude 13 hodin, budou zprávy, ale ještě stihneme slavné bakanále z opery Samson a Dalila, Camille Saint-Saëns.

0: Část bakanále z opery Samson a Dalila Kamisen Cance zahrála Slovenská filharmonie, kterou řídil Alexander Markovič. Je po 13. hodině 23. června.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Po prvních dvou kolech přijímacích zkoušek je na střední školu přijatých asi 98% deváťáků. Ve druhém kole bylo do čtyřletých a kratších oborů přijato 82% uchazečů, tedy 10 043 z 12 252 přihlášených. Asi 79% z přijatých se dostalo na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Na šestiletá gymnázia se ve druhém kole dostala asi třetina uchazečů, na osmileté obory 43%, uvedlo to ministerstvo školství v tiskové zprávě. Jižní Korea chce převzít z ukrajinského zajetí severokorejské vojáky, kteří bojovali na straně Ruska, pokud se tak sami rozhodnou. Soul o tom bude jednat s Kyjevem. Jižní Korea

0: Korea se staví proti jakémukoliv navrácení severokorejských válečných zajaců do Ruska nebo Severní Koreje proti jejich vůli. Ministerstvo zahraničí se už v minulosti vyjádřilo, že považuje za své občany všechny Korejce, protože jihokorejská ústava definuje celý korejský poloostrov jako své území. Osud severokorejských zajaců bude jedním z bodů na jednání ministrů zahraničí Ukrajiny a Jižní Koreje 30. června v Soulu. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se uskuteční od 3. do 11. července, přivítá vedle již oznámené Maggie Gyllenhaalové a Jesse Eisenberga další zahraniční hosty. Patří mezi ně americký herec Dustin Hoffman, francouzská herečka Juliette Binoche a americký herec Jeffrey Wright, kteří si z Varu odvezou ocenění. Dnes je polojasno až oblačno, večer se začne postupně vyjasňovat a nejvyšší teploty budou mezi 28 až 30 stupni Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Krištof Harant z Polžic a Bezdružic napsal dílo, které tento renesanční šlechtic vytěžil ze svého pobytu v Jeruzalémě v září roku 1598. Na rádiu Klasik Praha vám zpívali Barbora Kabátková, soprán Hana Blažíková, soprán Daniela Čermáková, alt Vojtěch Semera tenor, Tore Denis tenor a Jaromír Nosek bas. Skladba se jmenovala Qui confidunt in domino a účinkovala kapela Mariana, kterou řídil Vojtěch Semerád. A už jsme zase poskočili o hodinu dál ve vysílání Rádia Klasik Praha v tom dnešním odpoledním s hudbou, za chvíli zazní Miloslava Ištvána, uslyšíme část jeho sonáty pro klarinet a klavír, připravená je hudba Dietricha Buxtehudeho, tedy autora starší provenience, ale třeba i našeho českého Antonína Dvořáka, to bude tentokrát klavírní koncert G-moll a část tohoto díla. Ať se vám hezky poslouchá.

Miloslav Ištván pochází z Brna, jeho tvorba je silně inspirovaná taky folklorem a jeho skladbu sonátu pro klarinet a klavír, část Allegro dramatiko vám teď zahráli Irvin Veniš na klarinet a Martin Kasík na klavír. Určitě už jste nahlíželi na naše webové stránky, nebo se na to ještě chystáte, Metropolitní kapitola u svatého Víta v Praze. A na tenhle článek upozorňuji, ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha už 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Varhaní hudby. Koncerty se konají vždycky v úterý v 19 hodin. Podívejte se na naše stránky, tam najdete podrobnosti. A já vám nabídnu hudbu Dietricha Buxtehudeho, tedy jeho triovou sonátu B-dur, kterou zahraje komorní soubor Arcangelo.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl si poslechneme předehry k operám Joaquina Rossiniho, které natočil Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Claudiem Abbádem. Autor pořadu Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je. Nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Belavil, belavil, belavil, CZ.
2: Klasik Praha.
0: Klasik

Části Allegro koncertu pro lesní rok a orchestr číslo 3 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta vám zahráli hornista Dale Clevenger a Chicago Symphony Orchestra, který řídil Claudio Abbado. 25. června za dva dny od 19 hodin v divadle Bez zábradlí se uskuteční představení s názvem Bolero. Na to vás zve Taneční centrum Praha. V programu uvidíte 4 choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého večera je člověk a hudební podklad 2 choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů Georgea Bizeta a Maurice Ravela. Součástí večera bude ale taky choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka, doplněná o verše Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana v podání herce Vladimíra Javorského, tedy jedinečné propojení tance, hudby a poezie. Interprety večera, který se koná v divadle Bez zábradlí 25. června v 19 hodin, jsou členové souboru Balet Praha Junior.

Robert Parsons, jehož hudbu jsme teď poslouchali, tak to je anglický renesanční skladatel období dynastie Tudorovců, napsal i tuto skladbu De la Cour, kterou zahrál soubor Ensemble Feuervogel. Byl založen v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě. Toto následující skladba, o té už tolik víc podrobností říkat nemusím, je z pera Antonína Dvořáka a tak začíná třetí věta Allegro con fuoco koncertu pro klavír a orchestr G-moll tohoto skladatele a hrají vám Garrick Ohlsson a Česká filharmonie.

Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii a na klavír hrál Garrick Ohlson. Ve třetí větě koncertu pro klavír a orchestr G-moll Antonína Dvořáka. Filmový hudební skladatel John Williams napsal hudbu ke třem filmům, Harry Potter a vždycky tam je nějaký dovětek, a k filmu Harry Potter 6, Harry Potter a princ dvojí krve, napsal hudbu jiný hudební skladatel a tím je Nicholas Hooper. A my si teď poslechneme ukázku z této hudby.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Tohle je Klasik Praha.

Josef Haydn napsal symfonii číslo 89 F-dur, vivace Asai zahrál soubor La Petite Bande a řídilo Sigiswald Kuyken. A na závěr tohoto bloku hudby před 14. vám ještě pustím jednu lidovou píseň na téma odloučení milenců. Je to anglická lidová píseň.

0: Autorem úpravy této anglické lidové písně je Ralph Vaughan Williams. Píseň se jmenuje Hrdlička, Turtle Dove, a zpíval baritonista Gabriel Crouch spolu se souborem Tenebré, který vede Nigel Short. Je po 14. hodině a vy posloucháte program svojí oblíbené stanice.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Vás, milovníky klavírní tvorby, a jak je vidět, tak taky posluchače v sále, potěšil klavírista Alfred Brendel, když natáčel sonátu pro klavír B-dur France Schuberta. My jsme si poslechli čtvrtou větu Allegro Manon Troppo. V této hodině našeho vysílání se dostaneme i k hudbě Gioacchina Rossiniho, k jeho opeře Straka zlodějka, či k violončelovému orchestru E-moll Edwarda Elgára a dalším skladbám, ale máme tu i tento pořad.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Koncem května na labelu Delos vyšla na 13 CD nová živá kompletní nahrávka monumentálního operního cyklu Richarda Wagnera Prsten Nibelungův. Natočil ji uznávaný italský dirigent Fabio Luisi s Dallaským symfonickým orchestrem z Texasu. Zvukové snímky vznikly při koncertních provedeních v roce 2024, ale nahrávka vychází až letos, a to u příležitosti dvojitého výročí 125. koncertní sezóny Dallaských symfoniků a zároveň 150 let od prvního ročníku hudebních slavností v Bayreuthu, kde byl roku 1876 celý cyklus poprvé živě uveden v kompletní podobě. Českého posluchače jistě zaujme, že roli germánského boha Logeho, kterou stvárnil už na mnoha světových scénách, můžeme v první části cyklu Zlato Rýna slyšet na této nahrávce československého tenoristu Štefana Margitu. Není také bez zajímavosti, že projekt produkoval mnohonásobný držitel ceny Grammy s českým příjmením, americký zvukový inženýr a producent Dirk Sobotka. Jako hudební ukázku vybíráme scénu z opery Zlato Rýna, kde v roli Logeho uslyšíme právě Štefana Margitu. Postavu Votana zpívá basbaritonista Mark Deleven. Dallaské symfoniky řídí Fabio Luisi.
3: Endlich Loge! Eintest du so?

tím končí naše ukázka, ve které jste slyšeli Štefana Margitu v roli Logeho. Postavu Wotana zpíval basbaritonista Mark Deleven. Dalaské symfoniky řídil Fabio Luisi, tedy v ukázce scény z opery Zlato Rýna, v tomto případě Richarda Wagnera, z Prstena Nibelungovu a na 13 Nibelungova a na 13 CDch teď tedy vychází nová živá kompletní nahrávka tohoto monumentálního operního cyklu. Ještě vám tu nahrávku budeme připomínat v průběhu tohoto týdne, můžete se o ní dozvědět taky víc na našich webových stránkách. Kolegium 17.4, které vede Václav Lux, přispěje do našeho vysílání krátkou částí Hornpipe z vodní hudby Georga Friedricha Händla.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy hýří nápady. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
13: Tohle je Klasik Praha.

Mikolaj Strojinský a Marcin Přibylovič napsali hudbu k počítačové hře Zaklínač 3 Divoký hon, tu jste právě poslouchali. Ne všechna divadla nehrají přes letní prázdniny, jsou taková, která hrají třeba představení open air, ale hraje i Národní divadlo v divadle Stavovském, a to už od 9.7., kdy tady můžete vidět celou řadu oper, ať už se bude jednat o Kouzelnou flétnu, Dona Giovanniho a další. No a my si teď v hudbě taky připomeneme jednu operu, operu Joaquina Rossiniho Straka zlodějka. Začíná předehra.

Skončila jedna z operních předher Joaquina Rossiniho, Straka zlodějka, předehra k tomuto dílu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vladimír Válek. Slíbil jsem další skladby, už jich moc nezbývá, do konce hodiny bude to symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera Pavana za mrtvou infantku Maurice Ravela. A teď ještě Lento Allegro Molto, druhá část koncertu pro violončelo a orchestr E-moll. Zahrají Shekukane Mason a londýnský symfonický orchestr, který vede Simon Rattle.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hrál Czech Ensemble Baroque Orchestra s dirigentem a také uměleckým vedoucím Romanem Válkem dílo Františka Xavera Richtera. Presto assai, první část symfonie číslo 52 D-dur. Poslední skladbou této hodiny je teď Pavana za mrtvou infantku Maurice Ravela.

0: Dílo Maurice Ravela Pavanu Za mrtvou infantku hrál Orpheus Chamber Orchestra a tím uzavřel tuto hodinu vysílání 23. června. V úterý je 15 hodin a 1 minuta.
1: Tohle je Klasik Praha.

Bravo a potlesk patří Danielu Barenboimovi a štátskapele Berlin. Řídil Gustavo Dudamel za interpretaci koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse. My jsme uvedli čtvrtou větu tohoto díla. No a teď změníme zcela žánr, dopřejeme si trošku minimalismu z pera Johna Adamse a z jeho alba Americký výlet. Hrát vám budou na housle Augustin Hadelich a na klavír Orion Weiss. A skladba se jmenuje tedy Road Movies celá. A tato část 40% Swing.

40% swingu, tak se jmenovala, nebo 40% swing, nebo jak to přeložit, se jmenovala část skladby Road Movies. Johna Adamse hráli na housle Augustin Hadelich a na klavír Orion Weiss a ta hudba byla z roku 1995. Podívejme se na zítřejší počasí. Je pravda, že se zase trochu oteplí, ale na pár dní jsme se teď zbavili bouře, které sužovaly třeba zrovna Středočeský kraj, kde nás můžete poslouchat, jako ostatně, ale na více místech České republiky, protože už máme i digitální vysílání. Tak jak bude tedy zítra ve středu? Bude jasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami tady v Praze 29 až 31 stupňů Celsia a srážek se podle meteorologů zítra nedočkáme. Teď se dočkáme filmové hudby. Z filmu Seznamte se, Joe Black. Hudbu složil Thomas Newman.

0: Klasik Praha.
1: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tato hudba, toto skerco, bylo z hudby ke hře Viliama Shakespearea Sen noci svatojánské Felixa Mendelssohna Bartholdyho. André Preven řídil London Symphony Orchestra. No a to byla divadelní hra. Teď vás pozvu do opery na prodanou nevěstu, na jedinečný hudební zážitek, kde zámek Liteň ožije právě tohle hvězdně obsazenou prodanou nevěstou na open air koncertu 29. srpna od 20 hodin na nádvoří barokního zámku Liteň, to je nedaleko Berouna. A česká operní klasika Bedřicha Smetany, slavící letos už 160 let od své premiéry, se tady publiku představí ve špičkovém provedení. Poslouchejte Mařinku, stvární Kateřina Kněžíková, jiníkem se stane Daniel Matoušek, oba jsou solisty Národního divadla v Praze a role Kecala se ujme Adam Plachetka. Basbaritonista světového renomé, kterému pravidelně tleská publikum New Yorkské metropolitní opery. No a připravuje mimo jiné taky nastudování muzikálu Sweeney Todd aneb Ďábelský holíč z Fleet Street, to bude až v září v Národním divadle. Ale teď tady v prodané nevěstě. A ještě doplním, že jako Vašek se představí Raman a Hasimau. No a Hasimau. Teď už je to na vás. Sobota 29. srpna od 20 hodin zajet do zámku Liteň nedaleko Berouna. Náš hudební program teď pokračuje španělskou serenádou Alexandra Glazunova a připomeneme si Josefa Suka, tohoto houslistu, kterého doprovodí Pražský komorní orchestr.

Jeden čas byl Nikolaj Rimský-Korsakov také inspektorem ruských námořnických vojenských orchestrů a odtud taky jeho tvorba pro tyto nástroje, tyto orchestry. Toto byl koncert pro trombón a dechový orchestr. Nahrávka byla z roku 2016, koncert z roku 1877. Královský orchestr norské námořní pěchoty řídil Leif Arne Tangen a na trombón hrál Marius Esbaye. No a teď už na nás čeká jen několik skladeb do konce hodiny. Tou jednou z nich je ukázka z písňového cyklu Chanson pour les oiseaux, napsal Louis Betz. A my si z tohoto písňového cyklu teď poslechneme v interpretaci sopranistky Julie Rosé a klavíristky Susan Manoff jednu ukázku z díla tohoto francouzského skladatele, kritika a divadelníka Louise Betze.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: roier.cz. Co to je?
3: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
2: A kde je háček?
3: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
4: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
5: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Tohle je Klasik Praha.

A skončila další skladba, která byla od vynikajícího dirigenta, ale v tomto případě taky hudebního skladatele Karla Ancherla. Allegro z jeho díla Dvě fugy hrál Krása kvartet. A posledním dílkem bude teď vyváče koncertu pro klavír a orchestr Michaela Tippetta.

0: 20. století v britské hudbě zahájilo program po 16. hodině na rádiu Klasik Praha hudbou staršího současníka Benjamina Britna, totiž Michaela Tippetta. Vyváče koncertu pro klavír a orchestr zahráli Stephen Osborne na klavír a londýnská filharmonie, kterou řídil Edward Garner. Ano, touto skladbou jsme se přesunuli z minulé hodiny do té, kdy už je teď 3 minuty. Po 16. nebojte, všechno doženeme. Za chviličku se rozezní kánon D-dur pro smyčce Johana Pachelbla a pak si spolu budeme už v podvečerním programovém bloku, i když slunce už venku svítí, naplno užívat další krásnou hudbu.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slavná skladba je Kanon D-dur pro smyčce Johanna Pachelbla, City of London Symfonieta, teď tuto skladbu zahrál tento orchestr a řídil ho Richard Hickox. Za chvíli se rozezní klavír v koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 Pavla Bořkovce, taky si pustíme hudební ukázku filmovou z filmu Rabín Jákob od Vladimíra Kosmy pochází ta hudba, nabídneme Valčíkovou řadu z opery Růžový kavalír, Richarda Strause a nebo od Josefa Haydna jeho 85. symfonii. Hezký poslech a krásné odpoledne.

Hudební skladatel Pavel Bořkovec byl taky významným pedagogem, ale tuhle svou skladbu, kterou jsme vám teď předvedli, obsahovala část Vyváče, ta naše ukázka koncertu pro klavír a orchestr Pavla Bořkovce. Jste teď slyšeli v provedení současných interpretů klavíristy Marka Kozáka a symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Robert Jindra. Za okamžik vypuknou prázdniny o něco dříve. Podle data v kalendáři 26. v pátek tušíme jdou vaše děti nebo vnuci naposledy do školy, pak se třeba s nimi vydáte na dovolenou, ale asi nenavštívíte třeba ano Spojené státy americké a najmě taky Apalačské pohoří, z jejichož úbočí vytéká řeka Shenandoah. A právě o ní se zpívá v písni, která se takto jmenuje Shenandoah.

Pro vokální soubor Voices 8 aranžoval Thomas Huey Jones tuto lidovku Shenandoah, kterou jste teď právě slyšeli. No a půjdeme do kina, teda šli bychom, kdyby se tenhle film někdy vůbec u nás v kinech dával. To se nestalo. Je to jeden z malých filmů, z mála filmů Louise de Finesse, který se tady vůbec nehrál. Je to film, který nese název Dobrodružství rabína Jákoba a vynikající Louis de Finesse tady hraje bohatého francouzského podnikatele, který sice nemá nic proti cizincům, pokud to nejsou zrovna černoši, židé nebo arabové. A z toho se vyvíjí právě obsah a děj tohoto filmu s hudbou rumunského skladatele Vladimíra Kosmy.

0: Klasik Praha.
1: Na historických událostech kolem dobytí Mexika španělskými konkvistadory a posledních dnech aztéckého panovníka Montezumy II. Je založena barokní opera Montezuma Antonia Vivaldiho a právě kolem tohoto díla i námětu se bude točit další díl našeho pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je! Nabíjíme koloběžku!
7: Mámě auto!
8: I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
10: Děkuju!
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bila byl CZ.
16: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Arabesku číslo 1 Claude Debussyho zahrála Clara Kermendi. Před chviličkou jsem hovořil o blížících se prázdninách, no a než začnou, tak můžete třeba svoje děti ještě vzít na představení Tanečního centra Praha. Interprety večera budou členové souboru Balet Praha Junior. Taneční centrum Praha totiž zve na představení Bolero, koná se 25. června v 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Uvidíte tam 4 choreografie současného tanečního divadla. Hudební podklad tvoří u 2 choreografií skladby Georges Bizeta a Maurice Ravela, připomínají tak významná výročí světových skladatelů. Je tam i choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s verši Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína a Vladimíra Holana. Ty přednese herec Vladimír Javorský. A to všechno tedy na představení Tanečního centra Praha Bolero, které se koná 25. června od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Tady u nás se bude teď tančit valčík, uslyšíme totiž jednu ze 2 valčíkových řad opery Růžový kavalír Richarda Strausse.

Ze dvou valčíkových řad z opery Růžový kavalír Richarda Strause zahrál skotský národní orchestr, který řídil Neeme Järvi II. Tuhle tu valčíkovou řadu. Queen, to je taky přezdívka symfonie číslo 85 B dur Josefa Haydna, patří mezi francouzské symfonie, mezi tuto řadu, a královna, tedy podtitul královna, právě The Queen, má tato symfonie proto, že dílo si oblíbila Marie Antoaneta.

0: Naše ukázka byla z jedné z pařížských symfonií, které vznikly od Josefa Haydna, samozřejmě mezi lety 1785 až 1876, a toto je, nebo byla tedy ukázka z 85. symfonie zvané Královna. Zazněla romance Allegretto tohoto díla Josefa Haydna. Sigiswald Kuyken řídil Orchestra of the Age of Enlightenment.
1: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Posloucháte Klasik Praha.

Třetí část sonáty pro violončelo a klavír číslo 3 Bohuslava Martinů zahráli interpreti Vilém Vlček na violončelo a Denis Liník na klavír. No a tu poslední skladbu této hodiny určitě poznáte sami.

0: Samozřejmě to byla píseň Green Sleeves, překládá se jako Zelené rukávy a Fantazie na toto téma, které připravil Ralph Vaughan Williams. The New Queen's Hall Orchestra řídil Barry Wadsworth. Teď už je krátce po 17. hodině.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

byl takový krátký vstup do té další hodiny. Velbert Házelzet na flétnu, Monika Ige na housle a zahráli Strejovou sonátu teda pro flétnu.

Husle a baso. Continuo a la breve tohoto díla Willema de Feše. No a co uslyšíme za chviličku hudbu Bedřicha Smetany, klavírní trio Gemol, co se týče té tvorby české, tak to bude i vstup nebo vjezd gladiátorů Julia Fučíka. Uslyšíme sonátu pro klavír číslo 3 F mol Roberta Schumana a dalších několik děl. No a teď slíbené klavírní trio Gemol, které zahraje Dvořákovo trio. Tohle je ve složení Ivo Kahánek, klavír Jan Fischer housle a Tomáš Jamník violončelo. Bude to moderáto Asaj, první část tohoto díla Bedřicha Smetany.

Dvořákovo trio ve složení Ivo Kahánek, klavír, Jan Fischer, housle, Tomáš Jamník, violončelo, zahrálo moderáto Asai klavírního tria G-moll Bedřicha Smetany. A to skončilo 17 minut po 17. hodině v úterý 23. června, kdy si budeme vyprávět část z hudby ke stejnojmenému dramatu Maurice Maeterlincka Péleas a Melisanda, bude to část v parku u Studánky.

A právě část v parku u Studánky díla Peleas a Melisanda Jeana Sibelia zahrála naše Česká filharmonie, kterou na této nahrávce řídil Serge Bodo. Už jsme vás o tom informovali, moji kolegové, určitě taky, ale připomenu, že teď je čas na to taky navštívit nejenom open air koncerty, ale třeba i letní kino. Těch letních kin je víc, ale taky jezdí kinobus. Projekt dopravního podniku hlavního města Prahy, a to už po 19. tady 19. ročník, kdy vyjede od 22. června do 3. září a zastaví se v Čelákovicích, v Letňanech, Kbelích, na Proseku, v Horních Měcholupech, v Libuši, v Kunraticích, v Řepích, u Chodovské tvrze, na Zlíčíně a na Hůrce. Tak můžete se přijít podívat na některou ze 44 bezplatných projekcí na 11 místech napříč metropolí. A nabídnu k tomu ta informaci, víc se dozvíte na našem webu. Hudbu z filmu Solo, Star Wars Story, tu hudbu napsal John Powell.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Muzika Antiqua Köln je proslulá tím, že hraje na originální nástroje nebo jejich přesné kopie, vede ji Reinhard Gebl. A toto těleso teď zahrálo andante braniborského koncertu číslo 2 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Od září se můžete těšit už na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Bude od 5. do 23. září. Například 21. září v Rudolfinu ve Dvořákově síni ve 20 hodin se rozezní program, na kterém bude účinkovat klavírista Rafal Blechač. A zahraje mimo jiné taky dílo Johanna Sebastiana Bacha, jeho francouzskou svitu nebo fantazii a fugu a mol, ale zaznějí i díla Ludvíka van Beethovena, jeho měsíční sonáta, čtyři mazurky Friderika Chopina či od téhož autora skerco číslo 1 H mol či klavírní sonáta číslo 2 B mol. Sledujte webové stránky, pořiďte si vstupenky, můžete přijít i 21. září ve 20 hodin do Rudolfina na Dvořákovu Prahu, do Dvořákovy síně na vystoupení klavíristy Rafala Blechače.

Náš program teď doplnil vjezd gladiátorů, slavný pochod Julia Fučíka, který zahrála Česká filharmonie a řídil Gerta Albrecht. Budeme se věnovat opět klavírní tvorbě. Andrea Kauten zahraje Allegro sonáty pro klavír číslo 3 Fmol Roberta Schumanna.

Andrea Kauten zahrála Allegro ze sonáty pro klavír číslo 3 F-moll Roberta Schumana. Už se pomalu blíží zprávy, do té doby na vás čekají dvě skladby a taky některé informace o připravovaných pořadech Rádia Klasik Praha. Těmi skladbami bude jedna koncert pro housla a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda a také, a to právě teď, arie z opery, která se jmenuje La Juif, ano, židovka Žaka Fromentála Alevio, zaspívá Bonaldo Giotti a zahraje New Philharmonic Orchestra, řídí Antonio de Almeida.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
15: Klasik Praha.
16: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například z Čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
15: Hudba stříbrného plátna.
14: Nejlepší filmové melodie.

0: Před chvílí vás Nikola Bočev zval k zítřejšímu vydání pořadu Hudba stříbrného plátna. A Erich Wolfgang Korngold byl taky známý hollywoodský hudební skladatel, ale tento brněnský rodák psal i jiné skladby. A tak vznikl i tento koncert pro housle a orchestr D-dur, třetí část finále Allegro assai. Zahráli před potleskem obecenstva houslista Pavel Šporco a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídil ho Jiří Kout. Teď je minuta po 18. hodině.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Bývalý poslanec Dominik Feri podal odvolání proti rozsudku, kterým ho obvodní soud pro Prahu 3 zprostil žaloby za znásilnění tehdy 17-leté dívky. Soud Feriho nepravomocně osvobodil, protože podle jeho názoru nebyl skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Feri může v odvolání požadovat zproštění z důvodu, že se skutek nestal. Proti rozsudku se už dříve odvolala státní zástupkyně. Případem se bude zabývat jako odvolací soud Městský soud v Praze. Ruský prezident Vladimír Putin nechce jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Odůvodnil to údajnými ukrajinskými útoky na civilisty. Bezpilotní stroje jsou podle Putina nasazeny v tak obrovské množství, aby vytvořili určitou nejistotu ohledně akcí ruských ozbrojených sil, ale ignorují, co se děje na frontě, poznamenal. Putin se podle agentury TAS také vyjádřil o důvodech války, kterou Rusko označuje za speciální vojenskou operaci. Návrat Milana Kundery do rodné země byl završen týden poté, co na brněnském hřbitově spočinula urna s ostatky světoznámého spisovatele. Vychází český překlad jeho posledního zbývajícího románu napsaného francouzsky pod názvem Pomalost. Je to první francouzsky napsaná kniha Milana Kundery, kterou v překladu Anny Kareninové toto úterý vydalo brněnské nakladatelství Atlantis. A ještě počasí, v noci bude oblačno, nejnižší teploty 16 až 14 stupňů a zítra bude jasno až skoro jasno s nejvyššími denními teplotami v Praze 29 až 31 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Královna Víl, tak se jmenuje opera Henryho Purcella, kterou tento skladatel napsal. My jsme zahráli předéru. Freiburský barokní orchestr řídil Thomas Hengelbrock. Sonáta číslo 30 Ludvíka van Beethovena, taky hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händla, to budou ty drobnější skladbičky v našem programu, či první rapsodie Claude Debussyho, anebo na závěr hodiny klavírní koncert číslo 20 Wolfganga Amadea Mozarta. To je náš program této hodiny, ale kromě toho přijde do studia za Martinou Klausovou světoznámý pěvec Adam Plachetka, aby vás osobně pozval na muzikál, který se připravuje ve Státní opeře Svíny Tot a neb Ďábelský holič z Fleet Street. Tak s Adamem se těšte na rozhovor asi v 18 hodin a 30 minut. Teď uvedeme jednu rozsáhlejší skladbu, kterou napsal francouzský romantický skladatel a pedagog, který se jmenuje Vincent Dandy, a právě z jeho pera vznikla symfonická báseň Istar. Jsou to vlastně symfonické variace. Jejich programním námětem je mýtus o starověké asyrské bohyni Ištatena, nebo chcete-li Istar.

Končí mýtus v hudební podobě o starověké asyrské bojni, skladba s názvem Istar, kterou napsal Vincent Dandy a zahrál Orchestre National de Lyon, řídil Nikolaj Scheps-Znajder. Pokud chcete zase pro změnu nějaké výtvarné umění, tak se můžete jít podívat od 23. do 27. června do galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného, kde vystavuje svoje obrazy malované na kůži Jan Brabenec. A výstava se jmenuje Hry se světlem a proto světlo tady taky hraje důležitou roli. Ty obrazy jsou nasvícené, i nenasvícené můžete vidět a uvidíte, že to dílo projde velkou změnou právě při těch hrách se světlem. Takže teď až do 27. června, vždycky od 14 do 18 hodin v galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajného v Zakouřilově ulici 9 v Praze 4 na Chodově. Ke klavíru teď usedne Salim Aškar, aby zahrál prestissimo sonáty pro klavír číslo 30 E-dur Ludwiga van Beethovena.

0: Klasik Praha.
1: Hlas mého dalšího hosta slýcháte na rádiu Klasik Praha denně. Kdo se za ním ale skrývá? Je jím programová ředitelka rádia Martina Klausová. Povídali jsme si o letech strávených za klavírem, ve sboru, o letních sborových soustředěních, ale i o tom, co rádio v dnešní době může nabídnout svým posluchačům a co konkrétně přináší rádio Klasik Praha na letní měsíce. V sobotní předprázdninové premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Potisk trička, bilabil, CZ.
13: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
15: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Kontejnery Siegel, dobrý den.
17: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
16: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
17: A jak to děláte?
16: Jednoduše, jsme Siegel.
18: www.siegel.cz.
19: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Hudba k Ohňostroji patří mezi velmi často hraným skladbám. No, je více verzí, tohle byla původní verze pro 24 obojů, 12 fagotů, 9 trubek, 9 lesních rohů a 4 sady tympánů. Poslouchali jsme buré tohoto díla, učinkoval soubor The English Concert a řídil ho Trevor Pinnock. A teď předávám slovo Martině Klausové.
1: Milí posluchači, Státní opera Praha zahájí svou příští sezonu 2006-2007 poměrně netradičním kusem. Nebude to žádná ze slavných oper, ale bude to legendární broadwayský muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street Stevena Sondheima z roku 1979 a bude to v nastudování Anny Pozidis a pod režijní taktovkou Martina Čičváka. Hrát se bude v českém překladu Hany Novákové a v hlavní titulní roli bude Adam Plachetka. A já jsem moc ráda, že tento pěvec si našel čas na Radio Klasik Praha a je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste vlastně v této sezóně byl tady na jaře, v únoru, v březnu v roli Wotana ve Wagnerově opeře a teď vlastně nastoupíte na podzim v muzikálu. My vás samozřejmě známe v řadě mozartovských rolí, v řadě jiných rolí. Tohle bude váš první muzikál?
2: Bude to první celý muzikál. Už jsem se k muzikálovému repertoáru dostal na koncertním pódiu, kdy jsme se Sočerem vlastně už natočili dva projekty, napřed Impossible Dream, potom Music Man. Takže samostatných písniček jsem si zaspíval už relativně hodně, ale tohle to bude první kompletní role.
1: Jak k tomu vlastně došlo? Státní opera Praha za vámi přišla s touhle nabídkou?
2: Ano, Národní divadlo nabídlo Sweeneyho Todda. Já jsem si říkal, že je to věc, která se relativně často hraje a že by asi bylo záhodno jí mít na repertoáru, protože mému hlasu by měla konvenovat. Bohužel teda jsem se v té době nezeptal, jak jste už předeslala, jestli se hraje v originále, protože mě vlastně nenapadla jiná alternativa a ta čeština mě tam trošku pak zaskočila, ale už se adaptuju.
1: A byl jste překvapen tou nabídkou na muzikálovou roli?
2: Vlastně úplně ne, protože myslím, že muzikál v operním domě je asi minimálně zatím jediná šance pro mě, jak si tenhle repertoár vyzkoušet a častěji se to dělá v amerických operních domech, ale tam samozřejmě preferují vlastní zpěváky a myslím, že tam mě budou zvát na, nevím, na Bídníky nebo na toho Sweeneyho těžko. Takže já jsem rád, že se tahle příležitost naskytla a že si můžu vyzkoušet repertoár i jiný než jen čistě klasický v operním divadle.
1: Myslíte si, že ten muzikál patří do operního domu?
2: No, to je hodně komplexní otázka. Já si myslím, že by rozhodně se neměl vytloukat klín klínem a trošku mě mrzí, že je tendence, kdy zase teda, že se vracím k Americe. Americké domy často vyplňují už v dnešní době sezónu i jedním nebo dvěma muzikály, protože jim asi lépe fungují prodeje a můžu těch představení zahrát víc než operních. To nejsem přesvědčen, že by byla správná cesta, ale myslím si, že v našich zeměpisných šířkách je to prostě příjemné zpestření a nevidím na tom nic špatného.
1: Já si myslím, že se rozhodně nemusíme obávat, že by Státní opera Praha, potažmo Národní divadlo, jaksi vyhostilo, ano, vyhostilo tu klasickou operu. Tam samozřejmě těch příležitostí i v té nové sezóně bude celá řada. Ten příběh je asi dost znám, přesto připomeňme, je to takový temný horor, se uvádí.
2: Je to temný horor, je to takový až vlastně komiksově přestřelený temný horor, bych řekl. Ten původní děj nebo původní postava Sweeneyho Todda vychází z anglických jednostránkových románů, které se tiskly na pokračování v novinách. Ty teď zrovna konzumuju a čtu si ten původní materiál, ač je pravda, že jednak teda tím, že tam to vycházelo na pokračování, tak těch příběhů je mnohem víc než jenom ta základní dějová linie z muzikálu. Zároveň to teda, tam jsem se ještě nedostal, ještě nemám dočteno, takže nemůžu říct 100% za sebe, ale v informacích o muzikálu jsem si četl, že vlastně ta divadelní hra, na základě které Sondheim dílo zhudebnil, dala Sweeneymu i smysl a vlastně nějaké poslání té pomsty manželky, která podle jeho teda informací zemřela. Minimálně si myslel, že je zavřená v blázinci a že vlastně se chce pomstit soudci, který to způsobil, zatímco v těch novinových, v těch původních příbězích je to prostě jenom vyšinutý hlazebník a tady teda má vlastně větší hloubku v tomhle díle.
1: Myslím si, že v myslích mnoha toto zpracování, nebo respektive tento příběh žije především ve filmu s Johnny Deppem, v tom filmu Tima Burtona, který je tuším z roku 2009 nebo 2007, prostě z té doby. A to už byl opravdu trošku takový až komiksově přestřelený příběh nebo hororově zpracovaný. Mm. Tady asi přece jenom to půjde trošku tou klasičtější cestou. Vy říkáte, že ten Sondheimu muzikál znáte. Slyšel jste ho někde?
2: Naživo jsem ho neslyšel.
1: Ale nepochybně asi nějaké nahrávky. Jaká ta hudba je? Dá se srovnat nějak trošku s tím operním světem? Je tam něco příbuzného?
2: Tak asi půjde srovnat s nějakými moderními operami. Zároveň, abych tam tu podobnost úplně nehledal, spíš si myslím, že jsou v tom slyšet záchvěvy jiných muzikálů a že některá témata mi připomněla tu Bídníky, tu Ples upírů. A jde ten muzikál, řekl bych, trošku dál než průměrné broadwayské dílo v dramatičnosti a řekl bych, že možná i harmonicky, že byl Sondheim odvážnější a že se tam děje mnohem více neočekávaných věcí. Není to prostě Rodgers a Hammerstein, kteří psali nádherné melodie a chtěli hlavně, aby se to líbilo, aby všechno znělo pěkně. Tak Sondheim právě podtrhuje tu hororovou atmosféru i dá se říct vlastně do jisté míry třeba filmovou hororovou hudbou. A ta inspirace nebo to zdůraznění žánru, který se rozhodl zhudebnit, je tam jasně vidět.
1: O tom asi svědčí i to, že ten broadwayský původní muzikál z roku 1979 získal několik cen Tony, takže budeme se určitě těšit, že to bude zajímavé zpracování. Vy jste říkal, že vás zaskočilo nebo překvapilo, že to bude tedy v češtině. Nicméně v té české verzi už se to tady u nás zpívalo, pokud vím, divadle Moravskoslezském i divadle Josefa Kajetána v Plzni. Říkala jsem, že to bude v hudebním nastudování Anny Pozidis a pod taktovkou Martina Čičváka. Máte zkušenost s těmito tvůrci?
2: S paní dirigentkou ještě pracovní ne a s panem režisérem jsme dělali kdysi dávno před lety Mozartovo Così fan tutte ve Stavovském divadle.
1: Vy už teď jste říkal, že si čtete vlastně ten příběh v tom původním jaksi rozsahu. Nepochybně už budete brzy zkoušet, protože my to točíme teď, v této době už běží tedy předprodej, ale samotná premiéra bude až v září, 24. a 27. září. Už také pracujete hudebně na té roli?
2: Zatím jenom sám, ještě nekorepetuju, ale už se s tím se vším seznamuju a já mám teď takové velmi luxusně volné období, kdy se můžu věnovat rodině a přípravě na to, co přijde v létě, na podzim a v zimě. Takže teď prostě si doma jednou za dva dny podívám na tohle, jednou za dva dny na něco jiného a prostě si tak v klidu pročítám a poslouchám, co mě čeká a nemine. Takže tohle to je teď první na pořadu dne, potom následují Rameauovy Galantní světy pro Znojmo a Prodaná nevěsta, kterou děláme společně s Kačkou v létě. Takže tak různě, vlastně bez jasné priority si to chystám, abych měl všechno v klidu.
1: Ano, budete to mít hodně pestré, o tom se ostatně víc dozvíme v pořadu z archivu osobností, který s vámi natočí Ivan Dlaska, který budeme také v těchto dnech vysílat. Ještě na závěr mě napadá, vy už jste říkala, my to víme, že už do toho světa muzikálu jste nakoukl těmi nahrávkami, které i u nás vysíláme. Je to muzikálové zpívání jiné a budete zpívat vlastně ozvučení nebo ne tady v tomto případě?
2: Ono to asi úplně bez amplifikace nejde, si myslím, těžko říct, když jsou jenom operní hlasy obsazeny, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že člověk by měl interpretovat muzikál a neměl by nutně zpívat operně a jenom na hlas, tak je to určitě pro výraz lepší, že porty budeme mít. S tím orchestrem, když se začne jednou pracovat, vlastně jsme to řešili i se Sočerem, když jsme dělali muzikály, že ty úplně klasické by se asi akusticky utáhnout dali, ale ve chvíli, kdy začnete zvučit orchestr, tak musíte rozvučit i zpěváka, to prostě už pak nedává smysl. Takže je trošku jiné, nemyslím si, že by bylo jiné technicky, ale člověk se k němu staví jinak interpretačně.
1: Tak my se budeme těšit. Já už jsem říkala, že premiéry budou v září. 24. září je první premiéra, 27. září další a pak budou následovat další představení, které poběží během celého října. No a pak následně zas až v červnu dalšího roku je to takové to trošku blokové. Hmm. Teď už je to zvykem i u těch operních představení. Těšíme se tedy na toto představení. Jak už jsem říkala, předprodej běží, takže stačí podívat se na stránky Národního divadla, potažmo Státní opery Praha. A já jsem moc ráda, že Adam Plachetka byl teď se mnou ve studiu stanice Klasik Praha, abychom pozvali společně na toto představení a kromě toho o těch dalších aktivitách, jak jsem říkala, protože to léto bude pestré, více s Ivanem Dlaskem. Moc děkuju za návštěvu.
2: Díky, hezký den.
1: Vám taky, naslyšenou.

A po rozhovoru, který pro vás připravila Martina Klausová, jsme uvedli předehru k prvnímu dějství opery Carmen George Bizeta. London Philharmonic Orchestra řídil Georg Scholty. Na našich webových stránkách najdete podrobnosti k jednotlivým pořadům a přesto teď připomenu ty večerní. Hudba v miléniu za chviličku začne. Hostem Ondřeje Fischera bude Josefína Matyášová, historička, houslistka, výkonná ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby. No a od 22 hodin pak bude mým hostem Kristýna Fialová, violistka. Teď nabídnu první rapsodii pro klarinet a orchestr Claude Debussyho.

takzvanou první rapsodii Claude Debussyho, protože on ještě zamýšlel napsat jednu se solovým altovým saxofonem, ale to se nepodařilo dokončit toto dílo, tak tu první rapsodii pro klarinet a orchestr zahráli klarinetistka Anna Paulová a symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Tomáš Brauner. Já se s vámi rozloučím teď od mikrofonu, vaším průvodcem byl Ivan Dlask a uvedu poslední skladbu před pravidelnými pořady na rádiu Klasik Praha. Alfred Brendel a skotský komorní orchestr, který řídí Charles McCarras, přednesou Rondo Allegro Assai, koncertu pro klavír a orchestr D-moll Wolfganga Amadea Mozarta a přeji krásný večer.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží.

0: www.radiofine.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Ratatararata trička, ratatararata, potisk trička, bilabil CZ.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
8: Hudba v miléniu.
7: O klasice v 21. století.
9: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu právě posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na našich webových stránkách, na Spotify a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. V dnešním pořadu, posledním dílu před prázdninami a prázdninovými reprízami, vám dáme tip na kulturní zážitek tady v Praze, nemusíte nikam jezdit, ovšem stará hudba z různých koutů Evropy a dokonce trochu i z Blízkého východu sem přijede za vámi. Zaznějí různé pozoruhodné nástroje, to vše bude sjednoceno tentokrát pod tématem mýtů a legend v rámci 27. ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby, který proběhne od 16. července do 5. srpna. A já dnes vítám ve studiu Rádia Klasik Praha ředitelku festivalu Letní slavnosti staré hudby, také historičku a houslistku paní Josefínu Matyášovou. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Tak ať vás ještě úvodem posluchačům trochu zevrubněji představíme, už jsem říkal, že jste také historička, houslistka, jestli se nemýlím, taky práva jste studovala. Jaká vlastně byla vaše osobní cesta ke staré hudbě? Byla to taková logická syntéza toho muzikantského a zároveň historického přístupu, nebo to bylo nějaké složitější?
10: Já jsem skutečně vystudovala práva a historii a dlouho to vypadalo, že se touto cestou také vydám, ale nakonec na té mé profesi se zásadním způsobem podílel můj koníček a to byla muzika. Už od raného dětství, za to mohou moji rodiče a vůbec celá rodina, která mě do tohohle světa uvedla a uvedla mě také do světa staré hudby. Moje sestra je čelistka a profesionální a když se profilovala umělecky, tak právě stará hudba jí velice jako uchvátila a pro mě z toho plynula obrovská výhoda, protože v tu dobu já jsem to taky díky ní začala trochu nasávat a začala jsem se orientovat v tom světě samotném a ten svět mě uhranul a začala jsem se v něm pohybovat. Tedy jako amatérský hráč na housle a zpěvák. A pak se to prostě nějak stalo tak, jak život přináší různé odbočky a kličky, že jsem vlastně čirou náhodou začala pracovat pro letní slavnosti staré hudby a začala jsem jako úplně poslední pomocník v produkci. Začala jsem kontrolovat stupenky lidem, kteří přicházeli na koncerty. No a následně jsem začala dostávat víc a víc úkolů, pak jsem měla na starosti produkci celou. No a nakonec došlo i na výkonné ředitelství a poté i k tomu šéfování jako takovému. A můžu říct, že to je pro mě obrovské štěstí a jsem za to vděčná, že mě to zabálo právě sem, protože je to krásná práce.
9: Říkala jste, že houslistka jste amatérská, nicméně kde třeba vás mohou posluchači tak jako slyšet, jestli to chcete prozradit.
10: Já mám moc ráda baroko, takže snažím se hrát i starou hudbu, ale vlastně, kdyby posluchači chtěli nějaké doporučení, kde by se mnou s houslemi v rukou mohli potkat, tak bych je spíš odkázala na edukační aktivity České filharmonie, kde díky spolupráci s Ondřejem Tichým také občas vystupuji a to je vlastně práce s dětmi. A nejenom s nimi, i s dospělými, bez ohledu na věk vlastně.
9: To je ten projekt Cesta mezi tóny.
10: Tak, přesně, ano. Hudbou k sobě. době. Jezdíme za dětmi do škol, setkáváme se s nimi v prostorách Rudolfína, ale jsou tam i akce pro lidi s dětmi, pro všechny, kdo se o to zajímají, kdo prostě chtějí přijít, takže jsou vítáni. A to je vlastně, mě to obrovsky obohacuje, odpočívám u toho a

0: Jsem opravdu vděčná, že se můžu zúčastnit spolu s dalšími hudebníky, které si Ondřej Tichý zve.
1: My se určitě dostaneme už brzy k tomu programu letních slavností staré hudby, ale já bych se vás ještě zeptal, protože jsem se díval, že pro vás evidentně významným tématem byla osobnost Mikuláše Dačického, kterému jste se věnovala dokonce ve dvou diplomových pracích.
0: Vy jste se na mě informoval.
1: No, to já musím, no. Tak já o něm nic moc nevím. Já vím, že to byl šlechtic z Kutné Hory, že je tam po něm leco spojmenováno, že figuruje v tom Vávrově filmu Cech panen Kutnohorských a tak dále. Čím vás zrovna tato postava zaujala?
0: Dostala jsem se k ní původně také náhodou, bylo to díky té jedné diplomové práci, tehdy to bylo na právnické fakultě a potom vlastně věnovala jsem se jeho pamětem z toho právního hlediska, zajímalo mě, čeho si on sám všímal a také jeho životní příběh, protože on se velice rád a dlouho soudil, takže tam byla spousta materiálu, který se právě z pohledu dějin práva dal zkoumat. A pak mě ta osobnost zajímala jako taková, čili jsem vlastně přenesla to téma i na filozofickou fakultu, na Ústav českých dějin tehdy. A věnovala jsem se kromě jeho života, když jsem tedy se snažila pracovat s primárními prameny, i s jeho druhým životem, protože, jak se sám zmínil, je znám z filmů, spousta věcí se po něm jmenuje, ale vlastně věřím tomu, že málo kdo třeba pije pivo Dačický ví, kdo byl skutečný Mikuláš Dačický. Takže potom jsem pátrala, no už je to taky hezkých pár let, takže to do toho materiálu by za tu dobu, která uplynula, už přibylo dalšího materiálu. No a bavilo mě to, ano, jezdit do Kutné Hory, do archivu. To by bylo na další pořad, to když tak doporučuji do dramaturgie.
1: Dobře, nikdy jindy o Mikuláši Dačickém, ale dnes tedy o festivalu letní slavnosti staré hudby, jeho 27. ročníku, si budeme povídat s Josefínou Matyášovou, ředitelkou tohoto festivalu, která je dnes naším hostem. Ještě bych se zeptal, protože člověk se dočte, že festival letní slavnosti staré hudby pořádá Centrum historických umění Collegium Marianum Pomlčka Týnská škola. Tak to mě zajímá, co je to ta Týnská škola. To je opravdu nějaká škola, kde se něco vyučuje?
0: To je historický název. Skutečně existovala Týnská škola, kde probíhala výuka, bylo to v rámci pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ale již několik let ta výuka neprobíhá. Jednalo se o výuku tedy hry na nástroj a také výtvarné výchovy.
1: Takže teď už...
0: Nyní je to instituce, která zahrnuje vícero aktivit, ale ty pedagogické na úrovni vysokého školství se nerealizují. Ale jinak Collegium Marianum jako zmiňované Centrum historických umění vlastně zahrnuje pod sebou letní slavnosti staré hudby, Mezinárodní hudební festival, to je aktivita, za kterou zodpovídám já. Potom koncertní cyklus Barokní podvečery, to jsou koncerty Collegia Mariana, které se konají v Praze. Pak je to celá koncertní činnost tohoto barokního souboru. Dále k nám patří i kapela Mariana, vokální soubor vedený Vojtěchem Semerádem. A v těch edukačních aktivitách, na které se snažíme nezapomínat, tak v těch máme a realizujeme cyklus workshopů pro děti, které se jmenují Pikolí. A v rámci festivalu se ještě odehrává masterclass zaměřený na francouzské baroko Akademie Versailles. Takže těch aktivit máme vícero, některé jsou spíše koncertní, některé vzdělávací, ale snažíme se prostě v té oblasti staré hudby i zaplňovat některá prázdná místa.
1: Velice záslužná a rozsáhlá činnost samozřejmě. O programu letních slavností staré hudby si tedy budeme už za malý okamžik povídat podrobněji, ale nejdříve navrhuji pustit si první hudební ukázku dnešního pořadu. Zaspívá nám vokální soubor Stile Antico, který bude letošní festival letní slavnosti staré hudby 16. července zahajovat. A v podání tohoto ansámblu si poslechneme část Agnus Dei ze mše papeže Marcela, tedy misa pape Marcelli od renesančního skladatele Giovanniho da Palestrina.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, v pořadu Hudba v miléniu si dnes povídáme s ředitelkou festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefínou Matyášovou. Právě teď nám zpíval vokální ansámbl Stile Antico, který bude tento festival zahajovat 16. července. Zaspívají v kostele Panny Marie a slovanských patronů, který je součástí Emauzského kláštera. A my jsme teď v podání tohoto vokálního ansámblu poslouchali část Agnus Dei s Palestrinovi známém vše Missa Pape Marcelli. Tak vzhledem k tomu, že to je koncert, který proběhne v kostele mnoha svatých, myslím, že asi 6 dohromady, tak všichni svatí tedy obrazně řečeno budou tématem i toho programu, který soubor Stile Antico přiveze. Tak jací svědci se tam objeví a jakou hudbou budou opěvováni?
1: Jak jste zmiňoval v úvodu, tak tématem letošního festivalu jsou mýty a legendy a ten zahajovací koncert bude právě o těch legendách, o svědcích. To znamená, že jsme ve spolupráci se souborem Stile Antico vybrali ukázky z děl proslulých renesančních autorů vokální polyfonie, skladby, které jsou věnovány například svatému Jakubovi, svatému Ondřeji, Vilémovi. Z žen tam máme svatou Cecílii, svatou Kateřinu. Nechybí svatý František z Assisi, který, jak víme, letos slaví velice kulaté výročí 800 let od smrti. A potom jsou zahrnuty do programu také skladby věnované všem svatým. A takovým rámcem tohoto programu budou dvě skladby, ke kterým se pojí celá řada legend a mýtů. A jedna z nich je ta, ze které zazněla ukázka, čili Palestrinova mše. A druhým dílem legendárním bude Miserere mei Gregoria Allegriho, které skutečně je opředeno mnoha legendami.
0: To je ta skladba s tím vysokým C?
1: Je to tak, to je neautentické a je to náplava a vzniklo to vlastně kombinací neporozumění několika zápisům a podivných transpozic. Takže vlastně dílo, které zazní, není autentické, ale je pro nás dramaturgicky zajímavé ho zařadit z toho důvodu, že je vlastně dokladem toho, jak se hudba může přes ty různé historické nánosy a legendy vyvíjet. Ale jenom pro zajímavost tomuhle Allegriho dílu dodám, že to byla skladba určená pro papežskou kapli, pro Sixtínskou kapli, tam byla prováděna pravidelně během Velikonoc a nebylo to jen tak, že zpěváci zaspívali skladbu, ale velice to pracovalo s liturgií při zpěvu té skladby. Papež a další celebranti leželi na zemi, svítili svíce a louče postupně byly zhášeny, takže to bylo jako velice silný okamžik pro všechny zúčastněné. A zpěváci, ví se, že zpěváci zpívali nejen to, co měli v notách, ale přidávali ozdoby pod vedením kapelníka, který také pracoval s tempem, pracoval s hlasitostí. A to neexistovalo v zápise, ale tradovalo se to ze zpěváka na zpěváka. A tak vznikla legenda, že kdokoliv, kdo by se pokusil tuto skladbu zapsat, tak bude exkomunikován, kdo by se pokusil vynést tuto skladbu ze zdí Vatikánu, takže tedy ho postihne nějaký trest. No a dále legenda vypráví například o kopiích, které byly určeny pro císaře Leopolda, který si přímo vyžádal tu kopii u papeže, papež mu ji poslal, ale císař nebyl spokojen, protože zpěváci ve Vídni zaspívali to, co dostali v tom zápise, to znamená, že tam nebyly ty interpretační finesy, které by se byly bývaly dozvěděli přímo od kapelníka nebo od zpěváku v Sixtínské kapli a byl z toho skoro skandál politický, protože císař prostě se rozčílil na papežského kapelníka, co mu to poslal a papež s kapelníkem nechtěl dál hovořit a vyhodil ho. Takže pak další příběh pokračoval tak, že vlastně císař si vyžádal přímo ty zpěváky, aby přijeli do Vídně a naučili to vídeňské zpěváky. A k tomu nedošlo, protože vypukla válka s Turkem. A tak se dějiny s dějinami hudby prolínají a tak vznikají právě ty legendy. A i tenhle motiv jsme do toho programu chtěli dostat, aby si lidé připomněli tyhle příběhy.
0: No, to mě napadlo, nevím, jak to bylo, jestli třeba to vysoké C, které tam původně nebylo, právě někdo nenapsal schválně jako chybu, aby se vyhnul tomu prokletí, které by mělo opisovače tedy postihnout. Těžko říct. Nicméně třeba tam vše papeže Marcela, to je tedy taky skladba vlastně určená pro papežskou korunu. Papeže, který myslím se moc dlouho v té funkci neohřál, že vládl asi 23 dnů, zatímco ta skladba se ohřívá tedy v repertoáru až do dnešních dnů, tak to všechno zazní na tomto koncertě 16.7. v podání souboru Stile Antico. Mně připadá na vašem festivalu pozoruhodná až neuvěřitelná jedna věc a to, že ty programy, jestli to říkám správně, snad všechny nebo drtivá většina z nich vznikají speciálně pro váš festival, je to tak?
1: Je to tak, snažíme se o to a zatím máme štěstí, že se nám to to podaří komunikačně s umělci vyjednat. Ono to totiž vůbec není jednoduché, samozřejmě mnohem jednodušší je přijmout program, který už existuje, ale my si hold s těmi dramaturgiemi hrajeme a snažíme se i muzikanty třeba trochu v dobrém zmanipulovat směrem, který potřebujeme my. A mnohdy se stane, že vlastně na konci tu práci ocení sami a zařadí ten program do svého portfolia. Takže je to práce navíc, ale má cenu.
0: Zároveň je to tedy i pro vás tak trochu překvapení, co zazní, že jo, protože jste to nemohli slyšet ještě třeba někde jinde, nebo...
1: To se týká premiér novodobých, i ty se snažíme do našeho programu zařazovat, čili skladby, které zazní poprvé po 200-300 letech, nebo v aranžmá, ve kterých ještě nikdy nezazněly, a i to je jedna z důležitých přidaných hodnot letní slavností staré hudby.
0: Hned další koncert festivalu 20. července na Trojském zámku bude věnován Orfeovi, což tedy není svatý, ale zase je to postava z toho světa mýtů. Tam vystoupí se svým souborem skerci muzikály Nikolas Achten, kterého Jana Semirádová označila za moderního Orfea. Víte, jak to myslela?
1: Vím, a on sám to o sobě říká, nebo snaží
0: skromný
1: se to...
0: Člověk,
1: on sám se vlastně snaží to podtrhovat, tuhle svoji vlastnost, ale jde vlastně o jednoduchou věc. On oživuje hudební praxi historickou, která byla běžná v 16. raném 17. století, a to, že zpěvák se sám doprovázel na drnkací hudební nástroj, a Nikolas je tedy nejenom baritonista, ale i hráč na celou řadu drnkacích nástrojů, takže se doprovází sám a tím vlastně zpřítomňuje a připomíná, že to bylo běžné a že by se to možná do hudební praxe dnešní mohlo jako zase vrátit i v té staré hudbě. Přiveze do Prahy několik zajímavých hudebních nástrojů, které se málo kdy dají slyšet. Například půjde o kytarone, což je vlastně velice blízko, to má k teorbě, nebo galizona, neboli kolašone, takový nástroj, který pochází, nebo tradice vede k Blízkému východu. Bude tam barokní trojřadá harfa, dále například lirone, anebo viola da gamba samozřejmě. Takže to bude zajímavé i zvukově pro posluchače objevit některé zvuky.
0: Předpokládám, že asi ten nejznámější barokní Orfeus, tedy to zpracování Claudia Monteverdiho, na tom programu nebude chybět, jaké třeba ještě další verze toho mýtu se tam objeví.
1: To je zajímavé, že vlastně orfeánský mýtus stál u zrodu opery, protože to byl právě tento příběh, který si vybrali jak Claudio Monteverdi, tak Jacopo Peri a Giulio Caccini ke stvárnění v úplně prvních operních dílech. A od těchto třech autorů zazní ukázky v tom programu, no a posluchači budou moci s Nikolasem Achtenem a jeho souborem skerci muzikály sledovat ten proslulý příběh lásky Orfea a Euridiky, smrti Euridiky, projdou pod světím, aby tedy se dostali až k tomu smutnému konci, kdy se Orfeus ohlédl a o svoji milovanou Euridiku navždy přišel a pak tedy nedlouho poté pod rukou bakchantek zahynul.
0: Snad se na Nikolase Achtena také nějaké moderní bakchantky po koncertě nevrhnou, když je ten moderní Orfeus. To bych mu nepřál. To bude tedy 20. července na Trojském zámku vystoupení souboru skerci muzikály a Nikolase Achtena. Já bych teď pustil jako další hudební ukázku nahrávku souboru, ke kterému se za chvíli dostaneme, to je soubor I Zeffirelli, který vystoupí 22. července ve Strahovském klášteře, a vy jste vybrala od nich nahrávku z alba, které se jmenuje Handel v hospodě. To mě zaujalo, vyšlo před 4 lety, tak aby posluchači taky věděli, jak jsou ty ansámbly staré hudby dramaturgicky kreativní. Mají i album Telemann v hospodě, ale toto bude tedy ukázka z toho handlovského alba. Nicméně autorem té skladby je Nikola Matejs a skladba se jmenuje Ground After Scotch Humor. Hrát nám bude soubor I Zeffirelli a tento soubor také vystoupí na letošním ročníku festivalu Letní slavnosti staré hudby. S jehož ředitelkou Josefínou Matyášovou si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu je ředitelka festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefína Matyášová, se kterou si povídáme o programu letošního ročníku, jenž bude probíhat od 16. července do 5. srpna. Vystoupí tam i soubor i Zeffirelli, který nám teď zahrál hudbu skladatele jménem Nicola Matejs, skladbu nazvanou Ground After Scotch Humor. No a tento ansámbl tedy můžete slyšet ve Strahovském klášteře 22. července. I Zeffirelli, to by se asi dalo přeložit jako větříčci, řekněme.
1: Ano, vánek, je to jeden z těch větrů, který myslím vane z východu, ale teď si nejsem úplně jistá, jestli je to ta světová strana.
0: Taky nevím, ale každopádně na tomto koncertě budou pohánět loď Jasona a jeho Argonautů, tak do jakých skladeb se mýtus o Jasonovi propsal v tomto programu?
1: Do celé řady skladeb z raného baroka, z tohoto materiálu Louise Kattenhusen, flétnistka, zakladatelka souboru, vybírala. No a ty skladby vlastně budou ilustrovat právě mýtus o Argonautech. Takže vyplujeme na lodi, potkáme sirény, poslechneme si jejich zpěv, budeme moci obdivovat ladný tanec nymf, ale nevyhneme se ani dramatickým mořským bouřím. Pak samozřejmě tam je milostný motiv s Médeou a následné zrady. Nalezneme zlatý poklad a poenta příběhu bude taková, jakou ten mýtus sám nabízí, čili že zlato, drahé kamení a poklady mohou být velice pomíjivou hodnotou a jsou-li vykoupeny nějakou morální destrukcí, tak by se člověk měl zamyslet, jakou cestou se vydá vlastně.
0: To všechno se na tom koncertě dozvíme, to je úžasné. A i Zeffirelli tedy navzdory svému italskému názvu jsou německý soubor.
1: Je to tak, jsou z Hamburku.
0: Tak ty můžete slyšet 22. července ve Strahovském klášteře v rámci festivalu Letní slavnosti staré hudby. A o další dva dny později, 24. července, do kostela svatých Šimona a Judy přiletí UFO, respektive OVNI, protože tedy španělsky UFO se řekne OVNI, což je objeto volador non identificato, a toto je tedy objeto baroko non identificato. Takže s tímto UFem přiletí solistka na barokní housle Miriam Hontana, tak povězte nám něco o těchto umělcích a co zahrají.
1: Ano, blíže neurčený barokní objekt, tak to pracovně překládám já. Na ten koncert já se osobně velice těším, důvod je jasný, prostě budu si moct vychutnat houslovou hru v podání Miriam Hontany, která je velice mladinká, ale opravdu je schopná virtuózní hry. A díky těmto jejím schopnostem uslyšíme opravdu ty nejnáročnější skladby z houslového repertoáru 18. století. Matejs, Sveracini, Corelli, Tartini. Tam to bude přímo sršet tou vášnivou, plnokrevnou italskou hudbou a také španělskou, protože ten koncert bude sledovat i kontakty mezi španělským a italským světem v tomto období. No a potkáme i legendární skladby s mnoha mýty. Mám na mysli například Tartiniho Ďáblův Trilek, sonátu, která dle legendy vznikla tedy ve spolupráci s Ďáblem, který se Tartinimu zjevil ve snu a Tartini se potom snažil zapsat to, co ve snu slyšel. Nikdy nebyl spokojen s tím, co zapsal, protože údajně ve snu byl ten jeho zážitek mnohem atraktivnější, než se mu podařilo potom zapsat. Takže to bude mimozemský virtuozní ohňostroj v kostele svatých Šimona a Judy.
0: Mě občas přiměje k zamyšlení ten pojem barokní housle, když to někde vidím, protože si říkám, když někdo hraje na Stradivárky, třeba Ligetiho, tak pořád hraje vlastně na barokní housle, když to jsou housle vyrobené v 18. století, tak jak to vlastně funguje? Tam jde hlavně o ty střevové struny a o ten smyčec, aby se tomu dalo říkat barokní housle?
1: Ano, ale jsou tam i konstrukční rozdíly, stavba krků. Samozřejmě ten model nástroje prostě se vyvíjel napříč stoletími až k těm moderním houslím dnes, takže tyhle modely vychází z těch modelů dobových ze 17. a 18. století. Struny jsou zásadní, to je asi první věc, které si posluchač všimne. A smyčet samozřejmě, ale jinak jde hlavně o interpretační přístup k té hudbě.
0: Interpretační přístup to bude mít na starosti tedy Miriam Hontana na tomto koncertě 24. července v kostele svatých Šimona a Judy společně s ansámblem OVNI. No a my si teď poslechneme, jak tato houslová virtuózka hraje hudbu Antonia Vivaldiho. Bude to třetí věta z houslového koncertu E-moll La Stravaganza.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme s ředitelkou festivalu Letní slavnosti staré hudby Josefínou Matyášovou. Letošní ročník proběhne od 16. července do 5. srpna, bude čítat 7 koncertů. Jedním z nich bude i vystoupení španělských hudebníků, houslistka Miriam Hontana a soubor Obny zahrají 24. 7. v kostele svatých Šimona a Judy hudbu barokních houslových virtuózů. No a my jsme právě teď podání zmíněných interpretů poslouchali třetí větu z Vivaldiho houslového koncertu E-moll La Stravaganza. Pojďme dále ke koncertu 27. července na Trojském zámku, který bude dramaturgicky inspirován Ovidiovými proměnami. Tam budou znít zajímavé nástroje z různých koutů světa, jaké všechny kultury se tam tedy potkají.
1: Hned několik. Já bych ještě podotkla, že vlastně všichni umělci, o kterých jsme dosud mluvili, se představí v Praze úplně poprvé. To jsem velice ráda, že se to letním slavnostem daří, sem zvát muzikanty, se kterými se posluchači zatím neměli možnost seznámit. A co se týká projektu Metamorfózy, tak to nejen, že posluchači uslyší poprvé tuto kombinaci umělců, ale celý ten projekt, jak personální složka, tak program, tak název, všecko vzniklo pouze pro letní slavnosti staré hudby. A původ toho projektu bychom mohli najít v roce 2018, kdy se Vojtěch Semerád potkal na jednom z koncertů letní slavnosti staré hudby s Kio Tabasianem. Kio Tabasian je světově uznávaný hráč na setár, na starý perský nástroj. Vlastně je to z loutnové rodiny, má velice malé tělo a dlouhý krk, kde jsou nataženy jenom 3 struny. Vlastně setár znamená 3 struny.
0: Posluchačům to asi připomene možná i indický sitar.
1: Přesně tak, tam je podobnost a je to správná ta příbuznost tam. No a tam se tito dva umělci setkali a usnesli si, že musí něco udělat dohromady. A tahle umělecká spolupráce přinesla už plody, natočili spolu nahrávky, objeli spoustu pódií světových, například nahrávka jejich z roku 2024, která je postavená na hudebním odkazu Krištofa Haranta z Polžic a bez Družic, dostala ocenění Anděl. No a právě toto duo umělecké jsme oslovili a domluvili se, že nám pro jeden večer pro 27. července v zámku Troja vytvoří vlastně kreaci novou. Vojtěch Semerád si pozval další hudebníky, kromě Kyji posluchači budou se moci setkat se zpěvačkou a hráčkou na oud Vaet Buhasun. Dále tam bude hráč na cink Lambert Colson, který je Belgičan, a tu pětici doplňuje francouzská gambistka Lucille Boulanger. Program bude zaměřen nebo spíš postaven na příbězích z Ovidiových proměn, jak už vlastně zaznělo, a zazní tam skladba z 20. století z pera francouzského skladatele, který právě pracuje s mytologickými náměty. Zazní tam gregoriánský chorál, renesanční polyfonie, barokní ozdoby, barokní skladby, lidové písničky, tedy moravská lidová písnička, dále tarab, čili tradiční arabský zpěv, který je velice emotivní, nebo farsi, což pochází zase z perské hudební tradice. No a hodně prostoru bude dáno také improvizaci, čili okamžité umělecké tvorbě přímo tady a teď. Takže to bude zážitek, který bude mít zase úplně jiné roviny.
0: Jenom když jsme zmiňovali tu příbuznost setaru a sitáru, tak ještě ten nástroj, který jste zmiňovala, út nebo out, tedy těžko si vybrat, která verze je lepší, tak to je zase arabský strunný nástroj, který vlastně etymologicky, jak jsem se díval, souvisí s loutnou.
1: Je to tak.
0: Vlastně to arabské al-út, tedy vlastně je jaksi prapůvodem toho výrazu lut, loutna, že jo, a tak dále. Takže
1: tak. A tu se loutna dostala do Evropy.
0: Takhle moc jsou naše kultury propojeny a to budete moci také na vlastní uši slyšet 27. července na Trojském zámku. No, pak přijede také známý gambista Vittorio Gielmi s gambovým kvartetem. Tohoto hudebníka možná taky posluchači znají z některých nahrávek, které vysíláme. Vystoupí 30. července v Lobkovickém paláci a ten program se jmenuje Fantasy zlatý věk anglických gambových konsortů. Tak co to byly anglické gambové konsorty a kdy byl jejich zlatý věk?
1: To byl fenomén velice typický pro dobu stuartovské Anglie, raně stuartovské a předtím alžbětinské Anglie. Bylo běžné, že se například v rodině nebo ve společnosti přátel vzali do rukou nástroje a hrála se muzika. Patřilo to tedy k společenské zábavě, kdy prostě muzikanti amatérští i profesionální, ale právě i amatérští se sešli v nějakém prostředí salonu nebo něčího obývacího pokoje renesančního a prostě se bavili muzikou. Hráli právě hudbu určenou pro konsorty, čili pro soubory složené z různých možných nástrojů. V tomto případě půjde o gambový konsort, takže bude nám hrát sopránová Viola da Gamba, tenorová Viola da Gamba a dvě basové.
0: Ano, nemají tam altovou, to je zajímavé. Teda.
1: Není součástí obsazení.
0: Vy jste vybrala v podání Vittoria Gilmiho skladbu Johna Playforda jako další hudební ukázku, což je tedy autor, jehož hudba zazní i na koncertě. Já jsem se díval, kdo to byl, a to byl tedy knihkupec a vydavatel, který v Anglii tiskl noty vehementně tak moc, že měl prakticky monopol na hudebniny v polovině 17. století. Máte nějaké další zajímavé informace o tomto skladateli?
1: Je to legenda. Další z legend, které se v našem programu letos objevují, a méně známá legenda. Ale například pro taneční repertoár je tohle jméno, právě renesanční, je tohle jméno naprosto neopominutelné.
0: Vy jste vybrala skladbu, která se jmenuje St. Paul's Steeple Division. Tak St. Paul's Steeple, to je teda věžička kostela svatého Pavla v Londýně, ale možná ten hudební pojem division bychom mohli vysvětlit, co to vlastně znamená.
1: Já to nevím.
0: Tak já to vysvětlím.
1: Je to takový
0: speciální druh ornamentace, kdy tedy ti hráči vlastně ty dlouhé noty dělili na čím dál menší a menší. Proto se to jmenuje division a pořád to rytmicky zahušťovali, ten stále stejný model. Takže my si teď poslechneme tady tuhletu division od Johna Playforda, St. Paul's Steeple v podání Vittoria Gilmiho a jeho souboru Il Suonar Parlante.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě teď jsme slyšeli skladbu anglického autora Johna Playforda s názvem St. Paul's Steeple Division. Byla to nahrávka, kterou natočil gambista Vittorio Gielmi se souborem Il Suonar Parlante, no a tento gambista tedy přijede letos i na festival Letní slavnosti staré hudby. Představí se společně s gambovým konsortem na koncertě 30. července a zahrají tedy hudbu anglických autorů 17. století. No a náš pořad se zvolna blíží k závěru, tedy i k závěrečnému koncertu festivalu Letní slavnosti staré hudby. Ještě tedy připomenu, že si povídáme s ředitelkou tohoto festivalu Josefínou Matyášovou. Ten závěrečný koncert se uskuteční 5. srpna v kostele svatých Šimona a Judy. Tradičně na něm vystoupí Collegium Marianum a hostem bude tentokrát německý basbaritonista Andreas Wolf a přítomny budou mytologické postavy z děl Händlových a Bachových. Tak co můžeme očekávat?
1: Já jsem strašně ráda, že se tahle umělecká spolupráce konečně podařila domluvit, protože my jsme Andrease Wolfa chtěli už před několika lety, ale nepodařilo se to kvůli jeho plnému kalendáři, tak konečně rok 2026 je ten šťastný. On vyrostl na bachovském, handlovském repertoáru, sám mluví o tom, že právě tenhle repertoár mu je nejbližší, takže jsme právě po něm sáhli, protože to je i jaksi vkus a srdcová hudba pro Collegium Marianum a pro Janu Semerádovou, se kterou tedy Andreas ten program sestavoval. No a my se potkáme zase s mytologickými postavami z Händlových oper a také ze světských kantát od Johanna Sebastiana Bacha, které se moc nehrají. Takže i to je svým způsobem objev nebo repertoár, který není tak tradičně hrán. No a ještě zazní Purcell a Telemann. Z Telemannovy dílny to bude svita s názvem Omphalè, čili zase připomeneme příběh této lídské královny, která si podmanila Hérakla. No, prostě mytologickými příběhy se to jenom hemží, ten náš letošní program.
0: Možná ještě jednu mytickou bytost jsme nezmínili vlastně, která je v emblému letošního ročníku festivalu a to je Fénix. Tak proč jste si vybrali zrovna Fénixe a projevuje se vlastně Fénix taky v některých z těch programů, nebo ten to jenom tak zastřešuje?
1: My jsme chtěli motiv, který samozřejmě má významy, které můžeme k tomu programu nebo vůbec poslání letních slavností vztáhnout. No a Fénix se přímo nabízel, protože jeho zpěv je kouzelný. Jeho slzy léčí. Spojuje národy, spojuje jednotlivce, má sílu, má moc navazovat spojení mezi národy, mezi kulturami. Obecně je poslem naděje. A právě tyhle významy my jsme chtěli, aby vlastně i nás samotné při přípravě motivovali tak, aby jsme připravili takový program, který bude na naše posluchače působit tak jako pták Fénix. Takže proto jsme ho potom i graficky zařadili do našeho vizuálu.
0: A taky umí vstát znovu z toho popela, že jo? Což je taky taková hezká metafora s tou starou hudbou, že to je takové zase znovu zrození té staré
1: Přesně
0: hudby.
1: Přesně tak, znovu zrození. No.
0: Vy jste taky na závěr dnešního pořadu vybrala ukázku z Händlovy opery nebo oratoria Semilí, jak se říká anglicky. Je to tedy árie, která taky na tom koncertě zazní v podání Andrease Wolfa. I my ji uslyšíme za chvíli. A je to árie s takovým hezkým názvem Ohavné světlo opusť mě. Tak to je árie člověka, kterému se nechce vstávat, nebo o čem to pojednává tady?
1: Jste blízko. Mm. Já jsem se do téhle árie úplně zamilovala a strašně se těším, až to uslyším od Andrease naživo, protože ta nahrávka jeho je skvělá. A k tomu významu, vlastně ta postava, která zpívá tuhle árii, to je bůh spánku. Somnus. A v tom textu se říká ohavné světlo opusť mne, ty mlčící tmo, ty mě přijmi, naopak. Pak je tam zvolání k řece, která teče v podsvětí. Léte, proč utichá tvůj neustálý proud? A poslední řádek, ten zní takto, šepotem svým mi opět dovol v míru spočinout. No a situace je jasná, jsme těsně před spánkem, těsně před usnutím a prosíme, nebo tedy Bůh Somnus se snaží o to, aby nás už nic nerušilo, aby jsme si odpočali, aby nás ta mlčící tma přijala a poskytla nám odpočinek.
0: To zní skoro tedy jako věčný odpočinek, jak je to takhle formulováno. Já bych chtěl nicméně poprosit posluchače, aby při této arii navzdory těmto výzvám neusínali a poslouchali i další pořady Rádia Klasik Praha. Zvláště jestli posloucháte reprízu v pátek večer, tak si myslím, že to je dost nebezpečné. Nicméně, než tedy tato arie Somnuse z Händlovy opery Semilí zazní závěrem našeho pořadu v podání Andrease Wolfa, který vystoupí tedy 5. srpna na závěrečném koncertě festivalu Letní slavnosti staré hudby, tak já ještě zrekapituluji. rekapituluji, že letošní ročník festivalu proběhne od 16. července do 5. srpna na téma Mýty a legendy. Nabídne celkem 7 koncertů a o jeho programu, který najdete i na webových stránkách letníslavnosti.cz, jsme si dnes povídali s ředitelkou festivalu Josefinou Matyášovou. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a všechny zajímavé informace přeji, ať se letošní ročník vydaří a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání. Můžu doporučit posluchačům, ať se alespoň teď opřou do křesla a vychutnají si tu árii a přeji jim spoustu krásných zážitků s hudbou, ať už tedy v koncertních sálech nebo při poslechu rádia.
0: Zpívat nám tedy bude Andreas Wolf a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle.

0: potisku CZ.
1: Posloucháte Klasik Praha.
2: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
3: Hezký večer, milí posluchači. Vítám vás u dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha. V něm se dnes přeneseme do středověku, konkrétně na přelom 12. a 13. století. Čeká nás totiž projekt s názvem Trobajric, tedy česky trubadůrky, což je cyklus písní pro ženský sbor a ansámbl, který napsal soudobý český skladatel a pianista Michal Nejtek pro soubor Tiburtina ansámbl na texty středověkých trubadůrek, které žily a tvořily na přelomu 12. a 13. století v Okcitánii. Umělecká vedoucí ženského souboru Tiburtina ansámbl Barbora Kabátková se s poezií trubadůrek setkala už před několika lety, a to při práci na jiném projektu. Doposud neznámý svět ženských básnířek ji fascinoval a inspiroval k dalšímu studiu. Když pak dostala nabídku ředitele Pražského jara k uvedení nového celovečerního projektu, neváhala se svým ansámblem oživit zapomenutý svět trubadůrek. V krátkém historickém období přelomu 12. a 13. století se ženy v oblasti dnešní jižní Francie těšily nebývale svobodnému společenskému postavení a právě z období let 1180 až 1230 se dochovala většina básní středověkých trubadůrek. Přestože ve své době byly s největší pravděpodobností opatřeny hudbou, do dnešní doby se bohužel dochovaly až na jednu výjimku bez hudby. Na nahrávce souboru Tiburtina ansámbl se tedy objevují v novém, současném hudebním tvaru, tak jak se o něj postaral skladatel Michal Nejtek, a nabízejí posluchači možnost nahlédnout do myšlenkového světa středověkých básnířek, do jejich pocitů, přání a tužeb, které ve svých textech vyjadřují často přímněji a konkrétněji než muži. Čtyři básně jsou na nahrávce zpívány v okcitánštině a čtyři v českém překladu. Soubor Tiburtina ansámbl doplňují přední hráči na dobové nástroje s mezinárodním renomé. Je to Marco Ambrosini, Margit Iblacher a Katalína Vincenz a také jeden z nejvyhledávanějších českých bubeníků Martin Novák. Mluveného slova se ujali Vladimír Javorský a Ivana Uhlířová. Projekt měl premiéru v roce 2022 na festivalu Pražské jaro a na nahrávce, kterou si poslechneme dnes večer, vyšel ve světové premiéře. No a já vám přeji krásný poslech.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

Vers složím zhola o něčem. Nebude o mně, o jiném. Nebude láska, mladost v něm, ani to ostatní. Vždyť ve spánku ho složil jsem za jízdy na koni. Den neznám, kdy jsem narozen. Radosti, smutku vzdálen jsem, mrzoutství dalek družnostem a jinak nelze mi. Vždyť tak na kopci vysokém mě v noci zakleli. Nepoznám, kdy spím a kdy bdím a vím to jen dík ostatním. Pro nic si srdce poraním zlou vážnou bolestí a vůbec se tím netrápím při našem světcovi. Nemocný jsem, snad smrtelně, a vím jen to, co řeknou mě. Snad najdu na to lékaře, je-li však takový. Zdraví lidá pak dobrý je, špatný, když přitíží. Mám milou, nevím, kdo to jest, ji nespatřil jsem na mou čest, ni vlídnost od ní znám, ni lest, co na tom záleží. Vždyť Francouz Norman ke mně z cest nebyli pozváni. Ji neznám a moc rád ji mám. Nečelím přízní urážkám, když je pryč, pak se usmívám, zbla na tom záleží. Jemnější, hezčí totiž znám a úcty hodnější. Kde žije? Je mi neznámé, zda na kopci či v nížině, nehodlám říct, jak trápí.

trápí mě, to volím mlčení. A strach mám, že snad zůstane, že pryč jdu raději. Tu je vers, o kom nevím sám, a pošlu ho a tomu dám, kdo po jiném ho pošle tam, kde pejtau má své zdi. Od svojí schránky, aby k nám protiklíč poslal mi.

0: Now it's not.
1: Maybe it's better now. Is it right? Just simple.

0: There is a noise.
1: Listen to in heaven, and they started.

Yeah.

Příteli, vám s radostí jsem se dala do zástavy. Jste pln milé dvornosti. Ať mě o čest nepřipraví čin, když zkouška začíná. Jdu ve vaši moc bezbraná, kéž, co cti mé neprospěje, vás zrušit slib nepřiměje. Ať je s Bohem Belezgar a město Aurenga v nadné, glorie ty mocný val a ten, kdo v Pruensa vládne. On, jenž v dobrém vzpomíná,

0: jsme Klasik Praha.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

Už se pomalu začínají přibližovat prázdninové reprízované pořady této sezóny pořadu z archivu osobností na Rádiu Klasik Praha. Ještě nám ale dva zbývají. A tak samozřejmě taky v těchto pořadech a zvlášť

0: Dnešním uslyšíte celou řadu pozvánek, jak třeba příjemně strávit léto v jižních Čechách. Ale k tomu se dostaneme až v závěru toho pořadu. Já jsem rád, že teď mohu v našem studiu přivítat po zhruba 3 letech opět Kristýnu Fialovou, violistku, a zdravím ji. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak Kristýno, jak se dařilo ty 3 roky, my jsme se neviděli?
1: Dařilo se moc dobře. Od té doby, co jsme se neviděli, tak mi vyrostlo dítě o 3 roky,
0: no,
1: už má 4. Odehráli jsme spoustu koncertů. Myslím si, že se to po tom covidu, jak jsme se viděli naposledy, tak se to krásně nastartovalo a práce je víc než dost.
0: Ono to hrozně rychle utíká, si to ani neuvědomuji. Petr Nouzovský, ten tady byl, to není tak dávno, ale zase už je to teda pár měsíců, co bylo hostem tohoto pořadu. Ale dnes jste tady vy. A tak si představíme váš nástroj z toho pohledu, jak je to častá volba u malých dětí, a někdo se taky často ptá z laiků, zda je vůbec dobré začít violou a nezačít třeba houslemi ve škole.
1: Tak já moc děkuju za tuhletu otázku, to je pro mě teďka hodně aktuální téma, protože já jsem teďka začala takový projekt, který má název Viola jako první volba. A je to právě takový seminář, který jsem měla pro učitele základních uměleckých škol. A je to z jednoho prostého důvodu, a to, že u nás pořád trošku je takový ten zajetý systém, že violisté začínají hrát na violu až ve chvíli, kdy třeba se jako houslisté nedostanou na konzervatoř. Jo? To znamená, že jim je 15 let, něco se jim nepovede a řekne se jim, pojďte zkusit hrát na violu. Když jste se nedostali na housle, tak to takhle stačí na to violu. Ale ono samozřejmě, to je taková moje vždycky poznámka, u které se lidé vždy usmějí, ale ono i na tu violu je potřeba mít ten talent a být šikovný. Takže myslím si, že i psychologicky není ideální, aby někdo začínal hrát na nástroj s pocitem, že se mu něco nepovedlo a proto tedy hraje na tu violu. No, že vlastně se nedostala na konzervatoř na housle, a takže mu teda dali violu jako náhradu. Já si myslím, že ta volba toho nástroje by opravdu měla být, protože ten nástroj se mi líbí, z nějakého důvodu mě zaujal. Já jsem vlastně na violu začala hrát v podstatě úplnou náhodou. Já kdybych zůstala u houslí, tak na tu konzervatoř nejdu. Ale právě jsem rok předtím, než bych byla bývala, dělala ty přijímačky, tak jsem začala hrát na violu a v podstatě za měsíc už jsem měla vyplněnou přihlášku na konzervatoř. Takže opravdu to bylo jenom tím nástrojem, že jsem se rozhodla jít na tu muziku. Takže myslím si, že to je právě to, co potom mě třeba často chybí u těch violistů, že tam není taková ta vášeň pro ten nástroj. Že tam není takový ten osobní vztah, že to je opravdu něco, co teda hrají, nějak to funguje, ale myslím si, že je strašně důležitá ta volba.
0: My už jsme slyšeli vás hrát na violu v té první skladbě tohoto pořadu od Igora Stravinského, to byla elegie pro sólovou violu. Na začátku ještě vás hrát samozřejmě uslyšíme. No a když se teď bavíme o tom, tak ale kdo tohle ovlivní, že si dítě teda řekne, dobře, ta viola je pro mě dobrá, jsou to pedagogové uměleckých škol nebo kdo?
1: Určitě to jsou pedagogové. Myslím si, že právě já jsem měla sem seminář, kde byla spousta skvělých učitelů z celé republiky. Hodně jsme o tom mluvili. Někteří právě říkali, už ano, už se to snažíme těm dětem nabízet, protože například v zahraničí, ve Francii, tam opravdu děti začínají hrát v 6 letech na violu. Protože viola je braná jako samostatný nástroj. A když já jim řeknu, že tady se to dělá, tak možná v těch 15, tak tam mě koukají a vlastně vůbec tomu nerozumí, protože já vlastně díky tomu, že mám mezinárodní soutěž Oscara Nedbala, kterou nám prochází ročně opravdu jako velké množství zahraničních violistů, tak z nich tak trošku tahám informace, jak to kde chodí. Takže díky tomu vím, že opravdu ta viola funguje jako samostatný nástroj. A mluvili jsme o tom právě s těmi učiteli, bylo to perfektní, oni jsou úžasní, zapálení, aktivní, pro ty děti dýchají. A řešili jsme to společně a právě jsme došli k tomu, že nejde primárně o to, aby jsme tady teďka začínali dělat ten uzus, že v 6 letech se musí na tu violu, že to může být v 8, v 10, ale že spíš, aby ta viola se těm dětem nabízela jako nějaká možnost, která by se jim mohla líbit. A ne jako to, co by jim případně mohlo zbýt, když se něco nepovede.
0: Dobře, tak ponechme chvilku slov o viole a pustíme si violu. Vy jste vybrala skladbu, která se jmenuje Styx a kterou napsal Gigia Kancheli, což je, tuším, Gruzínec.
1: Je to tak?
0: Tak proč jste ji vybrala?
1: Tak je to skladba pro violu, sbor a orchestr. A myslím si, že tak nějak je to logické, že já k tomu sboru mám velmi kladný a pozitivní vztah. A myslím si, že právě ta kombinace violy a sboru je velmi dobrá. Vlastně můj tatínek Petr Fiala napsal si ke svým 80. narozeninám se napsal Stabat Mater pro violu, sbor a orchestr, které jsme moc krát hráli. A myslím si, že tahle kombinace funguje skvěle a Giacancelli je výborný autor, takže...
0: A já ještě jenom doplním, kdyby to někdo nevěděl, že pan Petr Fiala, váš tatínek, je samozřejmě sbormistrem Českého filharmonického sboru Brno. Tak si pojďme poslechnout ukázku.

0: Gigia Cancelli napsal skladbu Styx pro violu, smíšený sbor a orchestr je z roku 1999. Hráli Jurij Bašmet, zpíval St. Petersburg Chamber Choir, tedy sbor z Petrohradu, a hrál taky Mariinský orchestr, tedy s tímto názvem. A Nikolaj Korněv to bude zřejmě dirigent. Tak snad jsem to rozklíčoval dobře, mým hostem ve studiu je violistka Kristýna Fialová, které se už budu ptát teďko víc na tu současnost. Možná mohli bychom připomenout, na jaký vyhrajete nástroj konkrétně, to se asi nezměnilo za ty 3 roky.
1: To se nezměnilo, ne, já se ho jen tak asi nedám. Je to italský nástroj Carlo Antonio Testore z roku 1745.
0: No ale, než se děti k takovému nástroji dostanou časem, tak samozřejmě hrají na nástroje levnější. A jak je to tam, je třeba u mladých lidí možnost dát jim menší violu, jako to třeba u houslí, že jo, trošku menší housle?
1: Určitě, je to tak, ty malinké violy pro ty děti jsou opravdu stejně velké, jako třeba ty osminkové housle nebo čtvrtivé housle, takže ten poměr je tam prakticky totožný. Dneska se to už dá celkem snadno koupit. V Teplicích na hudební škole mají třeba holčičku, která se tam taky vybrala violu, taky to nechali vyrobit přímo na míru, aby opravdu měla hezký nástroj. Takže tohle to funguje perfektně. Potom v podstatě od nějakých 12-13 let už ty děti můžou hrát na takzvaně velkou violu, třeba velikost 38, což je v podstatě takřka skoro stejně veliké jako housle, o trošku větší samozřejmě. No a potom jednoduše od 15 let dál, když už jsou velcí, tak potom se ta velikost odvíjí podle aktuální výšky violisty.
0: My už jsme poslouchali tady jednu skladbu pro solovou violu, to byla ta první skladba Stravinského elegie, ale chci se zeptat na repertoár právě třeba pro solovou violu. Je ho dostatek pro ty mladé lidi, ale potažmo samozřejmě i potom pro profesionály?
1: Dostatek ho je, samozřejmě náš takový základ toho repertoáru je ve 20. a 21. století. To je dáno tím, že viola právě nebyla třeba v období romantismu brána jako plnohodnotný solový nástroj, takže těch skladeb není tolik, ale vlastně začátkem 20. století se tu objevovali violisté, kteří hodně iniciovali právě vznik skladeb, ať už to byla Rebecca Clark, Lionel Tertis, William Primrose, a přesně tihleti skvělí solisté vlastně chodili za těmi autory a prosili je o skladby, takže začaly vznikat velké violové koncerty, sonáty. Paul Hindemith, sám skvělý skladatel a violista, si sám také napsal hromadu repertoáru. Takže skladeb je opravdu velké množství. Já jsem třeba dělala doktorantskou práci na téma solová tvorba pro violu 20. 21. století se zaměřením na české autory. A opravdu jsem řešila jenom solovou violu, bez doprovodu, opravdu jenom solový nástroj. A jenom těch českých skladeb v tom 20. století jsem objevila asi přes 80. Takže opravdu toho programu je hodně, akorát se o něm právě moc neví.
0: A když vysílám živě na Radiu Klasik Praha, tak se, ale to je u všech nástrojů, velmi často taky setkávám s transkripcemi pro jiný nástroj, takže slyším třeba během pár dnů jednu skladbu pro více nástrojů. Jaký je na to váš názor? Je to dobrá volba?
1: Samozřejmě strašně záleží, jak je ta transkripce udělaná a co je to za autora. Například v období baroka Johann Sebastian Bach napsal skvělé svity pro čelo, anebo sonáty a partity pro housle, my hrajeme obojí a myslím si, že to na tu violu krásně sedí. Takže v tomto případě si myslím, že není vůbec problém hrát na violu Bachovy svity, i když byly původně pro violončelo. Ale na druhou stranu, když jsem třeba byla v Americe, tak jsem tam objevila na klavíru, tam jsem zkoušela a na klavíru tam ležel klavírní výtah violového koncertu Antonína Dvořáka. A já jsem na to hleděla, říkala jsem si, co to je. To přece, to já nevím, že má Dvořák violový koncert. Tak jsem ho otevřela a on to byl ten čelový. Akorát přepsaný pro violu, tak to už mi teda přijde trošku jako svatokrádež.
0: Takže je to případ od případu a jak říkáte, záleží potom taky hodně na interpretovi. Mě už kdysi zaujal název jednoho vašeho CDčka Lady Viola, ono se vám tak říká tedy. A nevím, jestli to je podle toho CDčka nebo jestli to obráceně.
1: To nevím, přiznám se, to neumím rozklíčovat, ale ten název CDčka nevznikl, protože bych si tak já chtěla říkat. Ale bylo to celkem prostý důvod, protože to bylo vlastně taky covidové CDčko. Když jsme přemýšleli, co budeme dělat a neměli jsme moc práce, tak jsem vlastně dala dohromady seznam skvělých skladeb od žen autorek, skladatelek. A vlastně jsme to natočili i v takovém ženském obsazení, takže proto ta Lady Viola. aby to tak nějak vlastně obsáhlo celý to CDčko, že tam jsou opravdu jenom dámy, autorky, tak vlastně to vzniklo tímhle.
0: Od té doby vznikly další nahrávky?
1: Od té doby, tohle je vlastně nahrávka z roku 21 a potom vlastně na konci roku 21 se mi narodil můj první opus, což dá mnohem víc práce než všechny nahrávky dohromady. Takže zatím CDčko vložně nevzniklo. Samozřejmě máme spoustu nahrávek různě live z koncertů nebo nějakých studiových nahrávek. Ale samozřejmě plány jsou, ale toho času je teďka výrazně méně, takže uvidíme.
0: Ano, v současné době můžeme mluvit o nahrávkách, nemusíme ani říkat CDčka, protože většinou jde všechno na ty streamovací platformy. Přesně, protože ty CD přehrávače už pomalu zase taky odcházejí.
1: Ano.
0: Já už pamatuju všechno od pásů až teda po tu dnešní dobu. Dobře, tak si pojďme poslechnout teďko zase jednu další skladbu, abychom si pak povídali dál. Vy jste vybrala teď skladbu Peterise Vaskse, což je skladatel, který pochází z Lotyšska. Tak co to od něj bude?
1: Bude to jeho violový koncert. Je to skladba, která není zas tak dlouho napsaná, myslím si, že necelých 10 let. A vlastně od té doby, co jsem zjistila, že tento koncert vzniknul, tak jsem jich strašně chtěla hrát, protože hudbu Peterise Vaskse opravdu miluju. Je to nádherná muzika. Hrála jsem od něho různé komorní věci, klavírní kvartety úžasný a právě jsem pořád tak trošku tajně doufala, že napíše violový koncert, což se stalo. A já jsem od té doby tak nějak pořád nenápadně u orchestru, když jsme řešili repertoár nějakého koncertu, tak jsem navrhovala, že bychom už mohli. A tam je trošku v úzovkách handicap, když třeba řeším program u symfonického orchestru, že to je jenom pro smyčce, je to pro violu a smyčce, takže ne vždy orchestry chtějí takovýto program, ale loni se mi to povedlo a zahráli jsme v české premiéře tento koncert v Českých Budějovicích s jeho Českou filharmonií, která má naprosto úžasné smyčce, bylo to skvělé a já jsem právě měla hroznou radost, že to můžeme tady uvést a letos na podzim to budu hrát znova a myslím si, že ten koncert patří mezi ty opravdu top naší literatury teďka aktuální. A tato nahrávka je právě od Maxima Ryšanova, pro kterého ten koncert byl napsaný.

0: Peteris Vasks napsal koncert pro violu, smyčcový orchestr, hrála Sinfonieta, Riga řídil Maxim Ryšanov, zazněla část druhé věty Allegro Moderato. Tohoto díla mým hostem je dál Kristýna Fialová, naše přední violistka, které se teď už zeptám na pravidelnou soutěž, to nesmíme opomenout, protože vy jste vlastně zakladatelkou violové soutěže Oskara Nedbala. My už jsme o tom mockrát mluvili, asi všichni vědí, proč Oskara Nedbala, tak to třeba připomeňte jenom krátce. Tak jaký byl ten ročník minulý?
1: Tak minulý ročník naší soutěže byl naprosto neskutečný, protože jsme se dostali na opravdu rekordní čísla. Loni byl 7. ročník soutěže, letos plánujeme 8. Ještě tady letos nemáme uzavřené přihlášky, tak uvidíme, jak to bude letos. Ale loni jsme dostali 115 přihlášek ze 35 zemí světa, což byl teda opravdu dosavadní rekord soutěže.
0: No a jak to dopadlo s českými soutěžícími?
1: No, to je vlastně jeden z těch důvodů, proč já začínám se semináři a začínám komunikovat právě s učiteli z hudebních, ze základních uměleckých škol a začínáme tak nějak se propojovat navzájem. Protože, bohužel, myslím si, že ta česká viola v tuhle chvíli není úplně v té nejlepší formě a už několikátý rok v řadě jsme neměli žádného českého účastníka. Ani jako přihlášeného.
0: To je zajímavé. A přitom je to soutěž violisty teda, aby
1: ano,
0: jsme to doplnili.
1: Ano, českého violisty
0: nedbylo
1: v Praze, ano. Ale máme třeba přihlášené lidi z Ameriky, z Austrálie, z Číny, z Koreji, tam letí a Češi zatím.
0: A Češi nic.
1: Češi nic. Poslední asi 3 roky to tak je, no.
0: Tak třeba si to časem zlepší, uvidíme. Viola je samozřejmě krásný nástroj a velmi důležitý nástroj, jak v orchestru, tak i v té solové tvorbě. Tak to je něco k soutěži. A my bychom se teď měli dostat k festivalu, který na nás čeká, nebo na vás, naše posluchače, pokud se tam vypravíte. A je to zase v jižních Čechách. Já jsem tady jednou říkal už teď nedávno s nějakým hostem, myslím, že s Pavlem Šporclem nebo s kýmsi, že právě jižní Čechy jsou nějak jaksi přehlcené těmi festivaly nejrůznějšími během letních měsíců. A je dobře, že je tady ale i další festival, který není jenom ale soustředěn do jednoho místa. Tak povězme si, kolikátý bude ročník a vypíchněme nějaký program.
1: Tak letos máme už 21. ročník festivalu, ten vlastně založil můj manžel a ve chvíli, kdy jsme se potkali a poznali, tak už bylo trošku na vážkách, jestli ten festival bude dělat dál, protože časově už to bylo pro něj limitní. Tak mi říkal, buď to si to převezmeš ty, nebo to budu muset zrušit, tak jsem to od něj převzala asi v roce 2012. A od té doby opravdu jsme to budovali do celkem velmi hezké velikosti. A jak jste zmínila, tak v jižních Čechách opravdu je velká řada festivalů, ale dost často právě jsou to festivaly, které jsou soustředěné na jedno místo nebo v blízké okolí. Ale my jsme opravdu jeden z mála, který opravdu jezdí po celém tom kraji, že máme 10 koncertů z toho vlastně na 9 místech. Vlastně jenom se nám opakuje Jindřichův Hradec, ale i tam to máme ve 2 různých lokacích. Takže opravdu ten jihočeský kraj pojmeme naprosto celý od Slavonic až po Bechyni, tý nad Vltavou.
0: Samozřejmě, že ten program je veškerý na našich webových stránkách. My se k tomu festivalu ještě vrátíme. Ale ještě by mě zajímalo teď k té solové viole, o které jsme mluvili, zda třeba i pro vás se stane, že někdo napíše skladbu, která je určena přímo vám, nebo si ji objednáte?
1: Určitě, už jsem právě takto hrála řadu českých nebo světových premiér, tak když mám doma tatínka skladatele, tak to samozřejmě se nabízí, takže od něj jsem těch premiér už hrála celou řadu. Teďka vlastně v nedávné době jsem premiérovala koncert pro violu a orchestr Jiřího Temla, v zahraničí právě i v řadu dánských autorů, když jsem studovala, žila v Dánsku, tak tam jsme měli také autory, kteří psali pro violu. Takže je to opravdu hodně, já mám vždycky radost, když člověk může uvést nové dílo pro violu, tak nějak tomu vdechnout ten život. A zase na druhou stranu je to výzva, protože často, když studujete novou skladbu, tak si seženete nahrávky, tak nějak se do toho jako podíváte, naposloucháte si co a jak a můžete si udělat svůj vlastní názor. Ale tak to, když prostě jsem třeba měla opravdu partituru toho koncertu Jiřího Temla, tak jsem v podstatě netušila, jak to bude fungovat dohromady, jak to bude vypadat. Nebo třeba teď jsem hrála v evropské premiéře koncert pro violu a orchestr Johna Williamse. A to je koncert, na který zatím neexistuje nahrávka, protože to je také relativně čerstvě napsáno. A taky v podstatě člověk, když si cvičí ten svůj solový part, tak to vypadá nějak, ale potom, když se do toho dostane orchestr, tak se člověk musí zase okamžitě nějak přizpůsobit a nějakým způsobem s tím začít pracovat. Takže je to určitě vždycky velká výzva, ale je to krásná práce.
0: Teď nevím, jestli to nebyl jenom dojem, když jsem se připravoval na tento náš společný rozhovor, že hodně koncertů, které podnikáte, probíhá v kostelích a chrámech třeba. Jak je to složité pro violu, tohleto prostředí, které není tedy koncertní vlastně?
1: Je to tak v těch kostelích vlastně třeba v rámci festivalu, to je vlastně jedna z částí toho festivalu, je vlastně o tom, že se snažíme objevovat nová místa, kde třeba jednak v té obci nebo v tom městečku se toho moc neděje, tam ty koncerty často nejsou, ale jsou tam naopak ještě krásná místa, které nejsou tak často navštěvovaná, takže se snažíme propojovat právě koncerty s těmi prostory. Tak to jsme objevili krásný poutní kostel v Lomci, letos budeme poprvé v kostele Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech. A opravdu jsou krásná místa. A samozřejmě jsme tím pádem trošku limitovaní, protože prakticky nikde nemáme klavír až na jedno místo, takže v podstatě člověk musí dávat dohromady programy, kde jsou nějaké varianty, variace. Takže letos těch programů je opravdu 10, máme 10 koncertů, máme tam jeden klavírní recital, který je právě v jedné kapli, kde teda ten klavír je, ale jinak tam máme varhany, čembalo, harfu, a máme různé, kytara tam vlastně taky je, takže dáváme to tak jako dohromady, aby to opravdu bylo atraktivní, zajímavé pro posluchače, ale zároveň, aby to dávalo smysl, ty dramaturgie.
0: Samozřejmě, tak to bylo něco k festivalům. K festivalu se vrátíme v závěrečné ukázce, ale teď ještě poprosím vás, protože vidím, že jste přinesla do našeho studia ještě skladbu, kde budete také vy hrát na violu, tak co teď pustíme našim posluchačům?
1: To je nahrávka, kterou jsme dělali s klaviristou Igorem Ardaševem pro suprafon. Natáčeli jsme české violové sonáty, některé z nich právě tam byly ve světové premiéře a právě sonáta Jindřicha Filoda byla jedna z nich a pustíme si její třetí větu.

0: Jindřich Felt napsal sonátu pro violu a klavír spolu s Igorem Ardaševem, klavíristou, část Allegro. Zahrál můj dnešní host Kristýna Fialová na violu. No a jsme už téměř v závěru pořadu, tak se ještě jednou naposledy vraťme k tomu, co na vás čeká. Teď probírali jsme to spolu předtím, kromě několika drobnějších koncertů. Je to tedy právě hlavně tento festival. Co tam budete hrát vy?
1: Já hraju na dvou koncertech z těch 10. Na jeden koncert, ten jsem už chtěla udělat dlouho a právě je to jeden z těch takových těch počinů, kdy se snažím tu violu zase trošku pozdvihnout u nás. Pozvala jsem si tam dva mladé violisty a zároveň jsem si tam pozvala mého bývalého pana profesora z Drážďan Vladimíra Bukače a budeme tam hrát všichni, právě bude to celý večer věnovaný jenom Johannu Sebastianu Bachovi a budeme hrát každý nějakou solovou věc od Bacha a na závěr zazní Braniborský koncert číslo 6 a právě to bude s tou zajímavostí, že v podstatě tam jsou ty dvě solové violy a ty další dvě, vlastně violy da gamba oficiálně, budou hrát další dvě violy. Takže tam budeme hrát ve čtyřech violách, violončelo a čembalo. A další koncert, kde budu hrát já, je koncert, kde bude právě taková zase komponovaný program pro soprán, violu a harfu. A to bude právě v tom kostele Nejsvětější Trojice. A objevila jsem krásnou skladbu od Gaetana Donizettiho, která není moc známá a je to právě napsáno přímo pro soprán, violu a klavír, ale hrává se to právě i s tou harfou, takže ta tam také zazní na programu. A dále jsem pozvala skvělé muzikanty, letos tu máme ryze tedy české. Letos jsem si řekla, že si myslím, že těch českých muzikantů je tolik výborných, že je potřeba je co nejvíc takhle pozvat. Bude tam Jiří Vodička, samozřejmě Petr Nouzovský, Václav Hudeček tam uvede své skvělé laureáty, protože on letos, vlastně jeho akademie slaví 30 let, takže vlastně jsme jim takto udělali koncert k výročí a budou tam i takové jako ne úplně ryze klasické koncerty, vystoupí Český filharmonický sbor Brno a velká řada krásných programů, takže pokud bude někdo v létě v jižních Čechách, tak srdečně zvu.
0: Samozřejmě jste zváni a můžete se podívat na webové stránky, které znějí
1: jkfestival.cz.
0: jkfestival.cz a tam si vyberte svůj koncert, můžete si zakoupit samozřejmě tam vstupenky a pak uslyšíte třeba i, pokud si ten koncert vyberete, mého dnešního hosta hrát na violu Kristýnu Fialovou. Kristýno, my jsme mluvili o Václavu Hudečkovi. A vy jste jednu skladbu vybrala na závěr našeho pořadu, tak co to bude?
1: Václav Hudeček je, myslím si, že naprostý fenomén v podstatě ve všem, co dělají spolu s manželkou Evičkou, protože vlastně ta je podpora těch mladých, je úžasná a právě i to mě vždycky opravdu velmi inspiruje k tomu, abych třeba se snažila něco podobného začít dělat pro violu. A Václav, samozřejmě od něj je interpretace čehokoliv úžasná, ale já osobně mám od něj nejoblíbenější skladbu a to je Dvořáková romance. Myslím si, že v jeho interpretaci nemá konkurenci.
0: A k tomu ještě Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Kristýno, vám moc děkuji, že jste přišla do našeho studia, Kristýna Fialová, která mimochodem byla taky na těch kurzech
1: jako
0: Václava
1: Hudečka. Jako,
0: ano, jediná violistka, protože to je záležitost pro lidi, kteří hrají na housle. Tak se s vámi teď už rozloučí já také a vám děkuji, že jste přišla do našeho studia a přeji krásné léto a příjemný festival.
1: Já moc děkuji za pozvání a také přeji krásné léto.

0: z archivu osobností.
1: Tohle je Klasik Praha.